0: To je bil podcast Radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: V lednu 2025 představila Evropská komise kompas konkurenceschopnosti. Jedná se o strategický rámec, kterým se má řídit její činnost v nadcházejících letech. Cílem je zajistit Evropě do budoucna vedoucí postavení v oblasti technologií, služeb a udržitelných výrobků a zároveň dosáhnout klimatické neutrality. Iniciativa má zásadní význam, protože pokud jde o produktivitu a udržitelný růst, Evropa za ostatními velkými ekonomikami zaostává.
2: Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se podíváme na úlohu kompasu konkurenceschopnosti a jeho tři hlavní pilíře – inovaci, dekarbonizaci a bezpečnost.
1: Začněme s inovacemi. Evropská unie chce obnovit svou inovativnost tím, že vytvoří příznivé podmínky pro začínající podniky a upevní své vedoucí postavení ve strategických průmyslových odvětvích. V tomto plánu hraje klíčovou roli umělá inteligence. Komise navrhuje iniciativy, jako jsou gigatovárny na umělou inteligenci a strategie využívání umělé inteligence, které mají podpořit rozvoj a uplatnění AI v klíčových odvětvích. Také mají být vytvořeny akční plány pro pokročilé materiály, biotechnologie, robotiku a kosmické technologie. Zvláštní strategie EU pro začínající a rychle se rozvíjející podniky navíc pomůže novým společnostem překonat překážky a umožní jim růst. Činnost inovativních podniků by mělo rovněž usnadnit zjednodušení stávajících pravidel pro jednotný trh.
2: Druhým pilířem je dekarbonizace. V posledních letech představovaly vysoké a kolísavé ceny energie pro EU velkou výzvu. Kompas konkurenceschopnosti chce problém řešit a usnadnit přístup k čisté a cenově dostupné energii. Připravovaná dohoda o čistém průmyslu podpoří čisté technologie a nové oběhové obchodní modely. Kromě toho chce EU zatraktivnit pro společnosti a továrny. Zároveň akční plán pro cenově dostupnou energii pomůže snížit náklady na energii a individuálně uspůsobené akční plány podpoří energeticky náročná odvětví, jako je ocelářství, kovy a chemické látky. Třetí klíčovou oblastí je bezpečnost. EU musí zvýšit výrobní rozmanitost a být více nezávislá, zejména pokud jde o kritické suroviny a klíčové technologie, jako jsou polovodiče. Kompas konkurenceschopnosti navrhuje usilovat o mezinárodní partnerství a podporovat společné nákupy na úrovni EU, aby se zabezpečily dodavatelské řetězce. Upravená pravidla zadávání veřejných zakázek navíc zajistí, že kritická odvětví a technologie budou mít v Evropě přednost.
1: Aby kompas podpořil vývoj v těchto hlavních oblastech, uvádí 5 horizontálních nástrojů, které jsou nezbytné pro posílení konkurenceschopnosti ve všech odvětvích. Prvním nástrojem je zjednodušení, což je metodický základ kompasu. Účelem je snížit regulační a administrativní zátěž a tím usnadnit činnost podnikům. Druhým nástrojem je plně funkční jednotný trh. Třetí nástroj spočívá ve vytvoření Evropské unie úspor a investic, která se má starat o financování priorit, včetně investičních cílů v oblasti výzkumu a obrany. Cílem čtvrtého nástroje je zajistit sociální spravedlnost vytvořením unie dovedností, která má řešit dovednostní nedostatky a chybějící pracovní síly. Má tak zajistit, aby kvalifikace lidí odpovídala požadavkům trhu práce. Jinými slovy, prohlubování dovedností a rekvalifikace jsou zcela zásadní. Pátým a posledním podpůrným nástrojem je koordinace politik na úrovni EU a na úrovni jednotlivých států, která přinese efektivní plnění společných cílů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci k představení nového kompasu 29. ledna 2025 uvedla.
3: I want to be very clear, we have a plan.
4: Chci, aby to bylo úplně jasné. Nyní máme návrh, máme plán a máme politickou vůli. Na čem nyní opravdu záleží, je rychlost a jednota. Rychlost, protože svět na nás nečeká a je tak nejvyšší čas přidat. Jednota je důležitá, abychom svou politickou vůli reálně prosadili.
1: Během únorového plenárního zasedání parlamentu, které se konalo o několik dní později, diskutovali europoslanci o tomto novém plánu se zástupci komise a rady. Polský ministr pro evropské záležitosti Adam Szłapka promluvil k parlamentu takto.
5: The time has come to act decisively, working hand in hand.
4: Nastal čas podniknout rozhodné kroky a tváří tvář globálním výzvám společně pracovat na obnovení konkurenceschopnosti EU. Loni naši vedoucí představitelé udělali první krok k posílení konkurenceschopnosti Unie tím, že v budapešťském prohlášení jmenovali jejich 12 hnacích sil. Ty jsou nyní součástí kompasu. Rada proto vítá kompas konkurenceschopnosti a různé další iniciativy komise, které reagují na výzvy členských států.
1: Kompas konkurenceschopnosti je ambiciózní plán na posílení schopnosti Evropy obstát v hospodářské soutěži a na zajištění udržitelné prosperity. Evropská unie se snaží získat vedoucí pozici v oblasti technologií budoucnosti a dosáhnout klimatické neutrality. Proto se zaměřuje na inovace, dekarbonizaci a bezpečnost. Nadcházející legislativní návrhy budou zásadní proto, aby se tato vize stala skutečností.
2: Tento podcast pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
6: Consorțiu grec, german și britanic a câștigat premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism, ediția 2023. Investigația lor a analizat în detaliu împrejurările în care a avut loc naufragiul vasului de pescuit Adriana, survenit la 14 iunie 2023 în largul insulei Pilos, în sud-vestul Greciei. Peste 600 de migranți aflați la bord, care plecaseră din Libia cu câteva zile înainte, și-au pierdut viața în naufragiu.
7: Liberté d'expression.
8: Freie Meinungsäußerung.
9: Libertà d'espressione.
10: Libertà d'espressione.
11: Di la verità anche se la tua voce trema.
12: Daphne Caruana Galizia.
6: Articolul câștigător se intitulează Sub ochii neatenți ai camerelor de supraveghere dezactivate de autorități. Cum să mori înnecat în străfundurile Mediteranei. Investigația a fost realizată de organizația de jurnaliști greci Solomon în colaborare cu ONG-ul German Forensis, cu televiziunea publică germană ARD și cu cotidianul britanic The Guardian. Aceștia au dezvăluit cum cel mai tragic naufragiu în care au pierit migranți în ultimii ani a fost o consecință a acțiunilor pazei de coastă elene. Ei au scos la iveală și inconsecvențe în relatările oficiale ale autorităților din Grecia. Jurnaliștii au strâns mărturii de la peste 20 de supraviețuitori, au consultat documente judiciare și au vorbit cu surse din rândul pazei de coastă. Au descoperit astfel că mai multe oportunități de salvare au fost ratate, iar ofertele de ajutor au fost ignorate. Mai mult, declarațiile martorilor arată că încercările pazei de coastă elene de a remorca vasul au dus în cele din urmă la scufundarea lui. Paza de coastă elenă a negat că ar fi încercat vreo remorcare. ONG-ul Forensis a reconstituit evenimentele din acea noapte de tristă amintire cu ajutorul unui model 3D interactiv al vasului, precum și utilizând date din jurnalul de bord și declarația capitanului de pe nava pazei de coastă. Ei au folosit și informații despre trasele de zbor, date privind traficul pe mare, imagini din satelit și înregistrări video făcute de navele de transport care se aflau în zonă, dar și alte surse. Iată ce a declarat Iliana Papangeli de la organizația Solomon când a acceptat premiul în numele consorțiului câștigător.
7: We hope this award.
6: Sperăm că acest premiu va contribui la recunoașterea suferinței supraviețuitorilor și a celor care și-au pierdut rude și persoane dragi în naufragiu. Sperăm de asemenea că aceste morți nu au trecut neobservate și că cei responsabili vor plăti pentru ele. La ceremonia de premiere, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a declarat:
8: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
6: Parlamentul European va continua să stea alături de familia Daphnei, de partea celor care caută adevărul, de partea dreptății și a jurnalismului independent. Am cerut răspunsuri, am cercetat și am legiferat și vom continua să legiferăm pentru a asigura că Europa noastră este un spațiu unde jurnaliștii își pot face meseria fără teamă și fără să fie victime ale hărțuirii, violențelor, crimelor. Ajuns la a treia ediție, premiul își propune să recompenseze jurnalismul aprofundat și de o calitate excepțională, care promovează principiile și valorile Uniunii Europene. Premiul a fost înființat în onoarea Daphnei Caruana Galizia, jurnalistă, blogeriță și activistă anticorupție din Malta, care a fost asasinată în 2017. Ea investiga acte de corupție, spălare de bani, legăturile dintre industria de pariuri online și crima organizată și sistemul de acordare a cetățenilor în schimbul investițiilor. La mijlocul lunii octombrie 2017, jurnalista a fost ucisă în apropierea casei sale prin explozia unei bombe plasate sub mașina pe care o conducea. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul instituției.

0: Poslanci Evropského parlamentu nezasedají jen na plenárních zasedáních, ale i v parlamentních výborech. Těchto výborů je celá řada a každý z nich se specializuje na jednu oblast. Jak ale fungují? Výbor patří k termínům, které se v souvislosti s evropskými institucemi skloňují velmi často. Například v angličtině se výbory navíc mohou snadno splést s Evropskou komisí, protože se jim říká committees a komisi commission. A ve francouzštině jsou výrazy pro výbor a komisi úplně stejné. Panuje tak kolem nich spousta nejasností. V dnešním podcastu si proto na výbory Evropského parlamentu posvítíme a vysvětlíme si, jakou mají úlohu. Parlamentní výbory se pravidelně scházejí v Bruselu. Jejich diskuse jsou veřejné a můžete je sledovat přes internet. Jak ale výbory vznikají?
1: Na začátku každého nového volebního období se poslanci rozhodnou, kdo z nich bude zasedat v jakém výboru. Velikost výborů se značně liší v závislosti na tom, jakou oblast mají na starost. Například dnes, v první polovině 10. volebního období, mají mezi 25 a 90 členy. Jejich politické složení vždy odráží složení parlamentu jako celku. Na první schůzi si nové výbory volí své předsednictvo, které se skládá z předsedy či předsedkyně a až 4 místopředsedů. Výbory mají stejně jako předsedkyně a místopředsedové parlamentu 2,5leté funkční období. Každý výbor má také svůj sekretariát, jehož velikost se odvíjí od velikosti daného výboru. Kolik výborů existuje a jakými oblastmi se zabývají?
0: Stálých výborů je v parlamentu 20 a každý z nich se specializuje na určitou oblast. Máme například výbory pro rozpočet, rybolov, kulturu a vzdělávání, práva žen a rovnost pohlaví a tak dále. Parlament může navíc zřizovat vyšetřovací výbory, které prošetřují nesprávné uplatňování nebo dokonce porušení unijního práva. Když je to potřeba, svolává parlament také zvláštní podvýbory nebo dočasné výbory, které se zabývají konkrétními problémy. V současné době existují 4 podvýbory. Pro lidská práva, bezpečnost a obranu, daňové

0: záležitosti a veřejné zdraví. Každý se skládá ze 30 poslanců. Funkční období zvláštních výborů je 12 měsíců a může být prodlouženo. Příkladem je zvláštní výbor pro pandemii COVID-19. Ten byl zřízen v březnu 2022 původně na jeden rok a poté mu byl mandát prodloužen o další 3 měsíce. Během 15 měsíců své existence uspořádal více než 30 slyšení a seminářů s více než 200 odborníky z Unie i celého světa a 8 evropskými komisaři. Členové výboru prostudovali a vypracovali stovky dokumentů, zadali řadu studií a vyjeli na 6 pracovních cest. Celé toto úsilí pak vyústilo na zasedání v červenci 2023, kdy parlament přijal usnesení s názvem Pandemie COVID-19, získané zkušenosti a doporučení pro budoucnost.
1: Výčet všech činností, které mají parlamentní výbory na starost, je velmi pestrý. Jejich hlavní úlohou je připravovat plenární zasedání, na kterém se schází celý parlament. Parlamentní výbory totiž na základě legislativních návrhů Evropské komise vypracovávají stanoviska pro jiné výbory a především pak zprávy, které parlament na plenárním zasedání projednává. O úloze zpravodaje, který je za tyto zprávy zodpovědný, budeme podrobněji mluvit v jiném díle tohoto podcastu. Parlamentní výbory analyzují návrhy legislativních textů, navrhují v nich změny a jmenují tým, který o nich vyjednává s radou. Pořádají také slyšení s odborníky, aby se mohli rozhodovat co nejinformovaněji. Šéfové výborů se scházejí na tzv. Konferenci předsedů výborů. Ta ze svých členů volí předsedu na dobu 2,5 let. Je to politický orgán, který koordinuje činnost výborů a dohlíží na jejich hladkou spolupráci. Na závěr tedy můžeme shrnout, že každý parlamentní výbor se zabývá konkrétním tématem a jeho členové připravují zprávy pro plenární zasedání.

0: на текущите проекти и създаване на нови такива. Ключови инициативи като програмата Еразъм следва да продължат да улесняват европейската мобилност и да насърчат студентите за творческо мислене. Европейското пространство за образование трябва да отговори на тези нужди и в последствие да спомогне за премахването на неравенствата и образователните дефицити. Подобряването е непрекъснат процес. На равнището на Съюза и отделните държави се предприемат и ще продължат да се предприемат различни мерки, така че и дебатите и законодателството в областта на образованието ще останат в дневния ред на Европейския парламент. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Още подкастове можете да чуете на платформата на Радио Европаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Aprīļa vidū Eiropas parlaments publicēja pirms jūnijā gaidāmajām Eiropas vēlēšanām veiktās Eirobarometra aptaujas rezultātus. Rezultāti liecina, ka iedzīvotāji nobežījušies par ģeopolitisko kontekstu. Šajā sērijas Eiropa un Es raidījumā uzzināsim vairāk par parlamenta 2024. Gada pavasara Eirobarometra aptauju. Nākamās Eiropas vēlēšanas, kurās ievēlēsim nākamos Eiropas parlamenta deputātus, notiks šī gada 6. Līdz 9. Jūnijā. Aptaujas dati liecina, ka pārliecinoši vairākums iedzīvotāji plāno tajās balsot. Kopš iepriekšējās aptaujas, kas tika veikta pagājušā gada rudenī, iedzīvotāji interesi par vēlēšanām un informētība par to norises laiku ir palielinājusies. 6 no katriem 10 iedzīvotājiem pauda interesi par gaidāmajām vēlēšanām, un vairāk nekā 7 no katriem 10 iedzīvotājiem apgalvoja, ka viņi visticamāk balsos. Aptaujā noskaidrots, ka Eiropas Savienības pilsoņi ļoti labi apzinās vēlēšanu nozīmi pašreizajā ģeopolitiskajā kontekstā, un 8 no katriem 10 respondentiem piekrīt, ka šajos ģeopolitiskajos apstākļos balsot ir vēl jo svarīgāk. Aptaujas rezultāti rāda, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji vēlas, lai Eiropas parlaments pa prioritāti izvirzītu sabiedrības veselības aizsardzību un cīņu pret nabadzību un sociālo atstumtību. Kā cits svarīgs prioritātes, respondenti norādījuši atbalstu ekonomikai un jaunu darbvietu radīšanai, kā arī Eiropas Savienības aizsardzību un drošību. Raugoties nākotnē, respondenti par galvenajām prioritātēm Eiropas Savienības pozīcijas stiprināšanā pasaulē uzskata aizsardzību un drošību. Tām seko enerģētikas jautājumu un pārtikas nodrošinājums. 4 no katriem 10 iedzīvotājiem apgalvo, ka Eiropas Savienības nozīme pēdējos gados ir palielinājusies, taču 35% uzskata, ka tā nav mainījusies. Gandrīz 3/4 iedzīvotāji apgalvo, ka Eiropas Savienības rīcība ietekmē viņu ikdienas dzīvi, un 7 no katriem 10 iedzīvotājiem uzskata, ka viņu valsts gūst labumu no dalības Eiropas Savienībā. Tuvojoties šī parlamenta sasākuma beigām, 81% iedzīvotāju ir pozitīvs vai neitrāls viedoklis par Eiropas parlamentu. Lielākā daļa Eiropas Savienības iedzīvotāju vēlētos, lai Eiropas parlamentam būtu svarīgāka loma. Komentējot aptaujas rezultātus, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola sacīja:
2: These elections will be pivotal because they will decide.
1: Šīs vēlēšanas būs ārkārtīgi svarīgas, jo tās noteiks, kurā virzienā dosimies tālāk. Tā būs iespēja ietekmēt Eiropas nākotni. Balso, neļauj kādam citam lemt tavā vietā.
2: Do not let anyone else decide for you.
1: Aptauja notika februārī, un topēc Eiropas parlamenta pasūtījumu veica pētījuma aģentūra Verien. Tajā piedalījās vairāk nekā 26 tūkstoši respondentu no visām 27 Eiropas Savienības valstīm. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europol Radio.
3: Alcide de Gasperi era un visionario.
4: Alcide de Gasperi byl vizionář. Ale jeho vize nevzešla z jakýchsi abstraktních ideálů. Vyrostla ze zkušenosti člověka, který zažil, jak se rozpadají staleté říše. Tato slova pronesla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. Alcida de Gasperiho nám představují jako politika, který snil o mírovém propojení mnoha identit, které Evropu utvářejí. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Alcide de Gasperi se narodil na konci 19. století v oblasti Rakousko-Uherska, která byla převážně italská. V první polovině 20. století se neochvějně stavěl proti fašismu a ještě v průběhu druhé světové války v roce 1943 založil křesťanskou demokratickou stranu. Po druhé světové válce byl až do roku 1953 prvním předsedou vlády Italské republiky. Spolu s Konrádem Adenauerem a Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Jedním z mnoha odkazů je myšlenka, že národům i lidem prospívá nejvíce, když spolupracují.
3: Nato in Trentino.
4: Narodil se v Trentinu, kraji hranic a horských přechodů, a zažil konec jedné epochy a začátek jiné. Byl schopen dohlédnout za hranice zemí i za horizont dějin. A tak si dokázal představit i sjednocenou Evropu, tedy svět, kde by rozmanitost byla předností velkého společného projektu. Alcide de Gasperi se narodil 3. dubna 1881 v hornatém jižním Tyrolsku, konkrétně v oblasti Trentino, Alto Adige, která tehdy patřila k Rakousko-Uhersku. Pocházel z velmi chudé a silně katolické rodiny. V roce 1900 se přestěhoval do Vídně, kde studoval filologii a aktivně se zapojil do katolického studentského hnutí. Po promoci se vrátil do Trentina a pracoval jako novinář pro katolický deník a účastnil se hnutí, které prosazovalo větší práva pro tamnější italskou menšinu. Když se Rakousko-Uhersko v roce 1918 rozpadlo, Trentino připadlo Itálii. O rok později de Gasperi spolu založil italskou lidovou stranu. V roce 1921 ho zvolili do italského parlamentu. Ve 20. letech 20. století v Itálii získával na moci Mussolini. V roce 1926 fašisté zakázali všechny ostatní politické strany, včetně de Gasperiho italské lidové strany. Vedoucí představitelé jiných stran byli buď vypuzeni z politického života nebo dokonce do exilu. De Gasperi ho v roce 1927 zatkli a odsoudili ke 4 letům odnětí svobody. Propustili ho jen po zásahu papeže Pia XI. Dalších 14 let strávil jako knihovník ve Vatikánu. Během tohoto období se zamýšlel nad tím, jak sladit své náboženské hodnoty s politickou činností. Nakonec napsal text Idee ricostruttive, tedy plány na přestavbu, který se stal manifestem křesťanské demokratické strany, již tajně založil v roce 1943. Po pádu fašismu se v čele této nově vytvořené strany stal předsedou vlády, jímž zůstal až do roku 1953. Itálie se v de Gasperiho době rekonstruovala a stavěla na základech, které se opíraly o novou republikánskou ústavu, silnější demokratické instituce a rychlé hospodářské oživení. Změny zahrnovaly volební právo pro ženy, reformu bydlení a pozemkového uspořádání, rozvoj jižní Itálie a investice do energetiky. De Gasperi byl silným zastáncem mezinárodní spolupráce. Věřil, že je zásadní, aby Itálie obnovila svou pozici na světové scéně. Zastupoval Itálii na pařížské mírové konferenci 10. srpna 1946, na níž se země vrátila do mezinárodního společenství. V tuto chvíli, kdy se ujímám slova na tomto světovém fóru, cítím, že vše, krom vaší zdvořilosti, hraje proti mně. Především jsem bývalý nepřítel, což mě staví do pozice obžalovaného. Také skutečnost, že jsem sem byl předvolán poté, co ti nejvýznamnější z vás po zdlouhavé a pracné diskuzi již učinili své závěry. Přesvědčoval Itálii, aby se stala součástí Marshallova plánu a vstoupila do NATO. A to v době, kdy Itálie stále měla jednu z největších komunistických stran v západní Evropě. De Gasperi pochopil, že má-li Itálie mít nějakou budoucnost, je nezbytné nabídnout jinou budoucnost celé Evropě. Budoucnost, která se liší od minulosti. A to také dokázal. Pochopil, že je třeba hledat a nacházet kompromisy, ale že se nesmí nikdy zpronevěřit hodnotám, v něž věřil. A v něž dnes věříme všichni.
3: Noi tutti crediamo.
4: Jedním z jeho nejdůležitějších přínosů bylo prosazování opětovného začlenění Německa do mezinárodního společenství. Spolu se západoněmeckým kancléřem Konrádem Adenauerem a francouzským ministrem zahraničních věcí Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Všichni tři pocházeli z příhraničních regionů. Všechny tři pronásledoval fašistický režim. A všichni tři pochopili, že pokud chceme, aby skončily války, je potřeba překonat koncept hranic. De Gasperi podpořil Schumannovu deklaraci, která vedla k založení Evropského společenství uhlí a oceli, a prosazoval i myšlenku společné evropské obranné politiky. V roce 1951 vystoupil na shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku a pronesl ve francouzštině projev o významu evropského obranného společenství. Pokud vytvoříme pouze společné úřady bez vyšší politické vůle, vedené jakousi centrální autoritou, kde by se jednotlivé národní zájmy propojovaly, rozvíjely a vzájemně se povzbuzovaly k vyšší unii, pak riskujeme, že se tento evropský projekt ve srovnání s vitalitou jednotlivých národů stane pouhou chladnou a neživotnou abstrakcí. De Gasperi pevně věřil, že evropanství by kontinentu přineslo mír a demokracii. Evropu si představoval jako jednotný celek. Nikoli náhradu za jednotlivé národy, ale jako prostor partnerství, v němž se státy vzájemně podporují a posilují. Díky své osobní zkušenosti, kterou formovalo dětství a mládí v příhraničním regionu, fakt, že patřil k národnostní menšině, a život pod fašistickou nadvládou, si hluboce uvědomoval, že potřebujeme jednotnou Evropu, abychom zhojili válečná zranění a zabránili násilí i v budoucnosti. Alcide de Gasperi zemřel v roce 1954 a neviděl tedy na vlastní oči, jak se jeho sen stal skutečností. I přesto ho vnímáme jako jednu z hlavních postav v příběhu evropské integrace. Jeho odkaz žije dál v hodnotách a institucích Evropské unie v podobě, jaký známe dnes. Tohle je Evropa, kterou si vysnil Alcide de Gasperi. Evropa, kde hranice nebrzdí ambice a kde spolupráce vede ke sdílené prosperitě. Evropa, kterou musíme i nadále budovat pro ty, kteří přijdou po nás. Evropa založená na hodnotách, které nabízejí řešení. Připomínejme si Alcida de Gasperiho dnes a denně. Ctěme jeho odkaz a dál uskutečňujme jeho sen.
3: Realizzeremo la sua visione.
4: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
5: In recent years, the European Union and its member states have been the target of deliberate economic coercion. This means the use of economic tools, such as trade restrictions, boycotts, or administrative discrimination, to achieve political goals. Coercion has become an increasingly serious political and economic problem for the EU. Unfortunately, it is largely outside the scope of the World Trade Organization due to its informal and covert nature. And until very recently, the EU had no legal instrument to deal with it. The European Parliament and a number of EU countries first expressed concerns about economic coercion back in 2020. The Commission shared these concerns and took note of Parliament's call for new measures to address the issue. This resulted in a joint declaration by the Commission, Council and Parliament on an instrument to prevent and neutralise coercive action by non-EU countries, also called third countries, which was published together with the revised Trade Enforcement Regulation. In December 2021, The Commission published a proposal for an anti-coercion instrument that would allow the EU to respond more effectively to such challenges on a global scale. In its proposal, the Commission defined economic coercion as interfering with the legitimate sovereign choices of the Union or a member state by seeking to prevent or obtain the cessation, modification, or adoption of a particular act by the Union or a member state, by applying or threatening to apply measures affecting trade or investment. Let's give a concrete example. In November 2021, the Taiwanese representative office was opened in Vilnius in Lithuania. The choice of name, referring to Taiwan rather than Taipei, was considered by Beijing to be a violation of its One China principle, according to which there is one China and Taiwan is part of it. This diplomatic incident caused massive friction with China. The government of Lithuania has chiefly been targeted through trade restrictions and Lithuanian companies through general public boycotts, with China cutting its Lithuanian imports by almost 90%. Other actions included administrative discrimination, as well as investment and tourism restrictions. One of the most drastic measures imposed was Lithuania's exclusion from the Chinese customs system. As a result, Lithuanian exporters were no longer able to file their customs paperwork. Shipments were not cleared for entry, and import applications and business contracts were not renewed. After its export embargo failed to change Vilnius's position, China escalated its measures by warning the enterprises which source products or inputs from Lithuania that they too may be targeted. A few months later, some German companies indeed reported that they had been affected by these secondary sanctions. A distinct characteristic of coercion is that it happens behind the scenes. The state rarely acknowledges the deployments of measures or the links between them and the country's perceived interests. This makes it very difficult or even impossible to challenge these practices in forums such as the World Trade Organization. While not specifically directed at China, this new anti-coercion instrument aims to help the EU to respond to challenges similar to the one in this example. What does the anti-coercion instrument say? The text adopted by the Council and Parliament clearly defines economic coercion and allows the EU to act in cases where a non-EU country threatens to apply coercive measures. It also provides timeframes for EU action under the instrument, including for the response to coercion. It was agreed that the Council would formally determine, through a qualified majority vote, whether coercion exists, based on a proposal from the Commission and evidence gathered. The Commission would have implementing powers to decide on countermeasures. Any response should be proportionate to the damage caused and in compliance with international rules. Finally, the EU would now be able to request that the non-EU country involved repair the injury caused by its economically coercive practices. The chair of the Committee on International Trade, Bernd Lange, said in plenary in October 2023,
6: "We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth. It's really not a water pistol, it's a gun. And sometimes it's necessary to put a gun on the table, even knowing that it is not used day by day. So that's also clear. This instrument is a last resort. We really want to avoid coercion. We want to have communication with our trading partners to solve problems. But if there is no possibility, at the end of the day, we have the possibility to defend our economic interests by this instrument."
5: Thanks to the new anti-coercion instrument, EU countries now have legal means to tackle coercive measures from non-EU countries, an essential instrument in the face of increasingly assertive geopolitics. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EU think tank website.
7: U pravu Europske unije otpadom se smatra bilo koja tvar ili predmet koji netko baci, namjerava baciti ili mora baciti. Proizvodnja otpada znači i veliki gubitak resursa, vremena, prostora i energije. Osim toga, gospodarenje otpadom i odlaganje otpada mogu imati ozbiljan učinak na okoliš. Primjerice, odlagališta otpada zauzimaju prostor i mogu onečistiti zrak, vodu i tlo. Uz to spaljivanje otpada može ispustiti onečišćujuće tvari u zrak. Stoga je cilj politika Europske unije o gospodarenju otpadom smanjiti učinak otpada na okoliš i zdravlje te poboljšati učinkovitost gospodarenja resursima unije. Razmotrimo ih pobliže. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo što Europska unija čini kako bi smanjila količinu otpada i kako možemo promicati pretvaranje otpada u resurs putem reciklaže. Kako bismo odredili pojam otpada od hrane, potrebno ga je razlikovati od gubitka hrane i biootpada. Gubitak hrane odnosi se na hranu koja se baci, ošteti ili izgubi u lancu opskrbe hranom. Do njega može doći u fazi proizvodnje, berbe, pakiranja, skladištenja, prijevoza ili distribucije. Otpad od hrane je hrana koju bace prodavači, pružatelji usluga prehrane i potrošači. Postoje različite vrste otpada od hrane, primjerice svježa hrana koja ne izgleda savršeno pa se izdvaja tijekom sortiranja. Druga vrsta je hrana koju prodavači i potrošači bacaju kad je blizu ili nakon isteka roka. Otpad od hrane odnosi se i na neiskorištenu hranu ili ostatke hrane koji se bacaju u kućanstvima i restoranima. Naposljetku, biootpad uključuje i otpad od hrane i zeleni otpad, poput otpada iz vrta. Primjerice, ako vam netko daruje buket cvijeća ili orežete sobnu biljku, taj će se zeleni otpad sakupiti i reciklirati na isti način kao i hrana, iako njegova glavna namjena nije bila prehrana, već estetski užitak. 2022. u Europskoj se uniji proizvelo oko 132 kg otpada od hrane po osobi. Još je dramatičnija činjenica da su 54% ukupnog otpada od hrane proizvela kućanstva, što iznosi 72 kg po stanovniku. Suočene s tim alarmantnim podacima, europske institucije osmislile su niz mjera, direktiva i kampanja kojima je cilj smanjiti količinu otpada od hrane i poboljšati način recikliranja preostalog otpada. Okvirnom direktivom o otpadu, usvojenom 2018. u sklopu paketa za kružno gospodarstvo, uveden je zahtjev za odvojeno sakupljanje biootpada od 1. siječnja 2024. Stoga sve države članice sada moraju odvojeno sakupljati biorazgradivi otpad. U srpnju 2023. komisija je predložila ciljanu izmjenu okvirne direktive o otpadu kako bi ponovno ocijenila i prilagodila ciljeve i mjere direktive. Osim toga, od 2020. Opća skupština Ujedinjenih naroda obilježava 29. rujna kao Međunarodni dan svjesnosti gubitka i bacanja hrane. Europske institucije podržale su tu inicijativu i pridružile se globalnom pozivu na djelovanje protiv gubitka i bacanja hrane. Naprimjer, Europska komisija je u rujnu 2024. pokrenula kampanju s geslom Nula otpada, više okusa. U sklopu te kampanje objavila je besplatnu kuharicu koju je osmislio tim slavnih kuhara iz čitave Unije. Cilj kuharice, koja sadrži 27 recepata, nije samo spriječiti bacanje hrane, nego i istaknuti raznolike kulinarske tradicije u Europskoj uniji. Budući da kućanstva proizvode više od polovine otpada od hrane u Uniji i da građani najviše bacaju voće i povrće, fokus kampanje bio je na čuvanju i kuhanju tih namirnica. Naravno, to su samo neki od primjera projekata na europskoj razini. No što čine pojedine države članice? U državama članicama privatni i javni partneri već financiraju projekte kojima je cilj smanjiti otpad od hrane i biootpad. Dobar primjer uvođenja odvojenog sakupljanja otpada od hrane među kućanstvima velikog i gusto naseljenog grada je Milano. S 1,37 milijuna stanovnika, Milano je najveći grad u Europi čiji sustav sakupljanja otpada od hrane obuhvaća sve njegove stanovnike. Grad je uveo sustav od vrata do vrata s prozirnim vrećicama za otpad koji se ne može reciklirati i za plastičnu ambalažu. Taj sustav omogućuje posebnom timu da vrši vizualni pregled sadržaja. Ako građani ne odvoje ispravno otpad, tim može zgradi izreći novčanu kaznu. Još jedan impresivan primjer toga kako vlasti promiču odvajanje otpada od hrane je porez na odlagališta otpada i sustav povrata sredstava u Kataloniji. Vlasti autonomne zajednice Katalonije uvele su porez na odlaganje biootpada na odlagališta i na njegovo spaljivanje. Cilj te mjere je da sakupljanje i obrada biootpada budu jeftinije rješenje od njegova odlaganja i uništavanja na ekološki manje prihvatljive načine. Barem 50% sredstava dobivenih putem poreza mora se potrošiti na obradu biootpada i preostalog otpada, dok se ostatak tih sredstava vraća lokalnim vlastima, ovisno o tome koliko su bile uspješne u odvojenom sakupljanju otpada od hrane. A zašto je recikliranje toliko važno? Recikliranjem biootpada može se dobiti sekundarna sirovina. Primjerice, razgradnjom otpada od hrane proizvode se prirodna gnojiva za vrtove i poljoprivredna zemljišta. Tako organski otpad čini tlo plodnijim i pospješuje rast biljaka. Osim toga, neka poduzeća mogu pretvoriti otpad od hrane u bioplin putem metanske fermentacije. Cilj tog postupka je iskoristiti metan stvoren fermentiranjem organskih proizvoda. Dobiveni bioplin obično se koristi za proizvodnju električne i toplinske energije te goriva. Rješavanje problema otpada od hrane jedan je od ključnih prioriteta današnjeg društva iz nekoliko razloga. Time se štedi hrana za ljudsku potrošnju, smanjuje učinak proizvodnje i potrošnje hrane na okoliš, te se pomaže poduzećima i potrošačima da uštede novac. Potrošači mogu izravno utjecati na stvaranje otpada od hrane, tako da pripaze na svoje navike po pitanju otpada i dobro razmisle prije bacanja hrane. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
8: Het is tijd om te gaan stemmen. Van 6 tot en met 9 juni dit jaar zullen miljoenen EU-burgers helpen de toekomst van de Europese Unie vorm te geven door te stemmen bij de Europese verkiezingen. Het Europees Parlement is het enige rechtstreeks verkozen EU-orgaan en de Europese verkiezingen zijn dan ook een van de grootste democratische evenementen ter wereld. In deze podcastreeks leggen we je alles uit wat je moet weten over de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. Deze aflevering gaat over de manier waarop de zetels in het parlement worden verdeeld. Het Europees Parlement is het wetgevend orgaan van de Europese Unie. Het vertegenwoordigt de belangen van miljoenen burgers in de 27 EU-landen. Afgezien van politieke voorkeuren en overtuigingen is de zetelverdeling in het Europees Parlement een bewijs dat de EU zich sterk inzet voor democratie en vertegenwoordiging van de burgers. In 2024 worden 720 parlementsleden gekozen. Dat betekent dat er 15 meer leden zullen zijn dan in het huidige parlement. Om de werking van het democratische proces in de EU beter te begrijpen, nemen we de manier waarop de zetels in het Europees Parlement onder de EU-landen worden verdeeld onder de loep. De zetelverdeling gebeurt op basis van een systeem dat werd ingevoerd in het kader van het Verdrag van Lissabon. Het heet degressieve proportionaliteit. Maar wat betekent dit? Elk EU-land krijgt een bepaald aantal zetels toegewezen. Grotere landen hebben veel zetels en kleinere landen hebben er minder. Maar de parlementsleden uit grotere landen vertegenwoordigen meer mensen dan leden uit kleinere landen. Neem bijvoorbeeld Duitsland. Dat is het land met de grootste bevolking in de EU en het heeft dan ook het grootste aantal zetels in het parlement, namelijk 96. Tegelijkertijd hebben kleinere landen zoals Malta, Luxemburg en Cyprus niet meer dan 6 zetels. Dat is trouwens het minimum aantal zetels dat een land kan hebben. Duitsland heeft 1 zetel per ongeveer 860.000 inwoners, terwijl Malta 1 zetel per ongeveer 90.000 inwoners heeft. Op deze manier leggen alle burgers met hun stem evenveel gewicht in de schaal, ongeacht het land waarin ze wonen. Als ze eenmaal verkozen zijn, maken de parlementsleden deel uit van fracties die georganiseerd zijn volgens politieke overtuiging en niet op basis van nationaliteit. Tijdens de 9e zittingsperiode, die van 2019 tot 2024 duurde, waren er 7 fracties, maar dit is geen vast aantal. Om een fractie te vormen zijn er 23 leden nodig die samen tenminste een kwart van de EU-landen vertegenwoordigen. Na de Europese verkiezingen van juni zal de zetelverdeling dus het diverse politieke landschap van Europa weerspiegelen. Het Europees Parlement speelt een cruciale rol bij de vormgeving van wetten en beleidsmaatregelen die een invloed hebben op het leven van miljoenen mensen in de hele Europese Unie. En dat is maar één van de redenen waarom jouw stem zo belangrijk is bij de verkiezingen. Met jouw stem beslis je welke parlementsleden je zullen vertegenwoordigen bij het opstellen van nieuwe wetgeving en heb je invloed op de selectie van de Europese Commissie. Deze beslissingen zullen je dagelijks leven en dat van mensen in de hele EU bepalen. Dat we een democratie hebben, spreekt niet voor zich. We hebben deze samen opgebouwd. Daarom zijn we er samen verantwoordelijk voor en moeten we er allemaal ons steentje aan bijdragen. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
9: Ogni anno, l'8 marzo, in tutto il mondo si festeggia la Giornata Internazionale della Donna. È l'occasione per ricordare la lotta per la parità tra donne e uomini e celebrare i progressi compiuti. Tutto è iniziato più di un secolo fa, con i movimenti dei lavoratori che lottavano per il cambiamento, e l'Europa ne era al centro. In questo episodio della serie La storia e i fatti punteremo i riflettori sui momenti salienti della lotta per l'uguaglianza di genere. La Giornata Internazionale della Donna nasce con i movimenti dei lavoratori dei primi decenni del XX secolo. Iniziò tutto con le attiviste. Negli Stati Uniti le lavoratrici dell'industria tessile lottavano per una retribuzione più equa, orari di lavoro meno lunghi e il diritto di voto. Nel 1908 15.000 di loro manifestarono per le strade di New York. L'anno successivo si tenne la prima giornata nazionale della donna, ma fu in Europa che l'idea prese piede concretamente. Nel 1910, in occasione di un'importante conferenza delle donne socialiste a Copenaghen, l'attivista tedesca Clara Zetkin propose un'idea ambiziosa, una giornata internazionale della donna, ogni anno, in tutti i paesi. L'obiettivo era riunire le donne oltre i confini nazionali nella lotta per il diritto di voto, la parità salariale e condizioni di lavoro eque. Le delegate l'appoggiarono senza esitazione. La prima giornata internazionale della donna fu celebrata ufficialmente un anno dopo, nel 1911, in diversi paesi europei, tra cui Austria, Danimarca, Germania e Svizzera. Oltre 1 milione di donne e uomini scesero in piazza per manifestare a favore del suffragio femminile e dei diritti di lavoratori e lavoratrici. Poi, nel 1917, un avvenimento cambiò tutto. L'8 marzo le lavoratrici di Pietrogrado, l'odierna San Pietroburgo, abbandonarono il posto di lavoro. La loro richiesta era semplice: pane e pace. Protestavano contro la guerra, la fame e l'oppressione. Nel giro di pochi giorni la loro azione contribuì a scatenare la rivoluzione russa e alla fine di quell'anno le donne russe ottennero il diritto di voto. Questo avvenimento confermò l'8 marzo come data ufficiale della Giornata Internazionale della Donna, che le Nazioni Unite riconobbero ufficialmente soltanto nel 1977. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la spinta verso l'uguaglianza divenne parte integrante del discorso politico della nuova Europa. Già nel 1957 il Trattato di Roma, documento istitutivo della Comunità Europea, sanciva il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro. L'uguaglianza di genere è stata presente fin dall'inizio. Negli anni l'Europa ha adottato politiche sulla parità di genere al lavoro, sul congedo parentale e sulla lotta alla violenza di genere. Ma i progressi non sono mai stati lineari. le donne continuano a guadagnare di meno degli uomini a parità di lavoro, rimangono sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali e la violenza di genere è ancora una realtà per troppe persone. Negli ultimi anni il Parlamento europeo ha svolto un ruolo centrale nella definizione dell'agenda dell'Unione europea per la parità di genere. Un passo fondamentale è stato compiuto nel 2023 con l'adozione di norme vincolanti in materia di trasparenza retributiva. Per la prima volta nella storia, le aziende devono dimostrare che uomini e donne ricevono la stessa paga per lo stesso lavoro. Il Parlamento è anche in prima linea nella lotta contro la violenza di genere. Dopo anni di richieste da parte dei deputati europei, l'Unione ha aderito alla Convenzione di Istanbul, un trattato storico che intende porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Il 1 ottobre 2023 la Convenzione è entrata in vigore nell'Unione Europea, anche se diversi Paesi membri non l'hanno ratificata individualmente. Nel 2024 c'è stata una svolta storica quando i deputati europei hanno approvato la prima legge dell'Unione Europea mirata specificamente alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Un importante passo avanti. Più di recente, nel novembre 2025, i parlamentari europei hanno inviato un messaggio chiaro alla Commissione. È ora di elaborare un nuovo e ambizioso piano per la parità di genere per il periodo dal 2026 al 2030. Hanno chiesto un'azione più incisiva contro la violenza di genere, un miglior accesso all'assistenza sanitaria per le donne e progressi concreti nella riduzione del divario retributivo. Hanno inoltre avvertito che i diritti delle donne devono essere protetti, anche nei paesi che si oppongono alla parità. L'Eurocamera ha inoltre lavorato per accrescere la rappresentanza femminile in politica. Nel 1979, quando si tennero le prime elezioni dirette, fu eletta presidente Simone Weil, solo il 16% dei deputati al Parlamento europeo erano donne. Oggi questo numero è salito a quasi il 40%, facendone uno dei parlamenti più equilibrati al mondo sotto il profilo di genere. Ogni anno, intorno all'8 marzo, il Parlamento europeo organizza dibattiti ed eventi speciali per riaffermare il suo impegno a favore della parità di genere. La Giornata internazionale della donna non è una semplice data, ma un appello all'azione per rafforzare l'uguaglianza di genere. Dopo oltre un secolo di lotte, i diritti delle donne non sono ancora stati pienamente conquistati. L'Unione Europea combatte in prima linea per vincere questa battaglia, perché il progresso non avviene mai da solo. Ci vogliono le persone, ci vuole l'azione. Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.
10: Europaparlamentet er der folk med en jobtitel, som godt kan virke lidt gammeldags. Det drejer sig om kvæstorerne. Siger det der noget? Hvis ikke, er det ikke så mærkeligt. Man hører nemlig ikke så tit om kvæstorerne. Ikke desto mindre er de meget vigtige for, at Europaparlamentet kan fungere optimalt. Der er 5 kvæstorer i præsidiet, som vi talte om i en tidligere episode i denne serie. Tilsammen udgør de kvæstorkollegiet. Det mødes cirka en gang om måneden i forbindelse med parlamentets plenarmøder. Kvæstorkollegiet har ansvaret for de administrative og finansielle anliggender, som direkte vedrører parlamentsmedlemmerne og deres arbejdsvilkår. Det beskæftiger sig for eksempel med lægetjenesten, transport, indretning af kontorer, praktikanter og sprogkurser. Kort sagt alt, hvad der direkte vedrører parlamentsmedlemmerne. Ved parlamentets åben husarrangement i maj 2024 forklarede den daværende første kvæstor Anne Sander det sådan her.
11: En gros, nous sommes 5 élus.
10: Vi er helt grundlæggende 5 valgte repræsentanter, der har til opgave at sørge for, at Europaparlamentets maskinrum fungerer. Det betyder, at vi tager os af reglerne for adgang og drift, forplejningen og parlamentsmedlemmernes økonomiske rettigheder. Udover at holde hjulene i gang i parlamentet, er vi også en slags fagforening for parlamentsmedlemmerne. Vi repræsenterer dem. Når der er noget, der ikke rigtig fungerer her i parlamentet, kan medlemmerne gå til kvæstorerne. Vi hjælper dem for eksempel med kontakten til administrationen. Når parlamentet har valgt sin formand og 14 næstformænd, er det tid til at vælge kvæstorerne. De vælges i en hemmelig afstemning, som foregår i op til 3 runder. Der kræves et absolut flertal af de afgivende stemmer, hvis man skal vinde i en af de 2 første runder. I den tredje og sidste runde er et simpelt flertal nok til at sikre en sejren. Med absolut flertal menes der halvdelen af de afgivende stemmer plus 1. Et simpelt flertal er ganske enkelt, når en kandidat har fået flere stemmer end de andre. Og hvordan bliver man så kandidat til en post som kvæster? Kandidaterne kan foreslås enten af de politiske grupper eller af mindst 40 parlamentsmedlemmer. Kvæstorerne vælges for en periode på 2,5 år, nøjagtigt som parlamentets formand. I parlamentets præsidium har de en rådgivende rolle. Det vil sige, at de rådgiver præsidiet uden selv at kunne deltage i afstemningerne. De kan dog godt foreslå ændringer eller omskrivninger af de regler, som præsidiet har vedtaget. Endelig skal kvæstorerne være klar til at svare på spørgsmål fra parlamentsmedlemmerne. De har nemlig mulighed for at spørge ind til det arbejde, som kvæstorerne udfører. Hvis du vil vide, hvem der sidder i kvæsterkollegiet, kan du finde listen med medlemmer og deres ansvarsområder på parlamentets hjemmeside. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
12: V Európe sa každý rok vyprodukuje obrovské množstvo plastového odpadu. Ten však nekončí v kontajneroch na recykláciu, ale na skládkach, v spaľovniach a žiaľ aj v prírode. Ide o miliardy plastových výrobkov, ktorých rozklad môže trvať stovky rokov. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa pozrieme na ambiciózny plán Európskej únie. Znížiť množstvo plastov, ktorými je svet zaplavený. Na Zemi už vari neexistuje taký kút, v ktorom by sme nenašli plastový odpad. Znečistené je úplne všetko. Pôda, voda, vzduch. Hoci to vyzerá na boj s veternými mlynmi, Európska únia je odhodlaná urobiť životné prostredie čistejším a udržateľnejším pre budúce generácie. A do tohto boja chce zapojiť aj ostatné krajiny sveta. Na začiatok si uveďme niekoľko číselných údajov. Čoraz viac ľudí si uvedomuje, že selektívny zber a recyklácia plastového odpadu je veľmi dôležitá. Napriek tomu sa veľká časť plastového odpadu v Európskej únii stále nerecykluje. Odhaduje sa, že v súčasnosti sa v Európskej únii recykluje menej ako 40% odpadu z plastových obalov. To znamená, že väčšina z nich končí na skládkach a v spaľovniach odpadu, alebo, čo je ešte horšie, priamo znečisťuje životné prostredie. Situácia je priam zúfalá. Plastové znečistenie má vplyv na naše oceány, pôdu a v konečnom dôsledku aj na naše zdravie. Boj proti plastovému odpadu pritom nie je pre Európsku úniu ničím novým. V posledných rokoch sa aj v prípade plastov začal proces, ktorého cieľom je nahradiť tradičné hospodárstvo založené na trojici výroba, spotreba, odpad, recykláciou. To znamená opätovným využitím odpadu ako cennej suroviny. Mielnikom je v tomto smere stratégia Európskej únie z roku 2018. Tá stanovuje konkrétne očakávania v oblasti znižovania množstva plastového odpadu, podielu recyklácie a environmentálneho dizajnu plastových výrobkov. Stratégia tak pripravila pôdu pre smernicu o jednorazových plastových výrobkoch, ktorú v roku 2019 prijali Rada a Európsky parlament. Práve parlament sa o to zaslúžil mimoriadne veľkou mierou. Smernica zohráva kľúčovú úlohu v boji proti plastovému odpadu v Európskej únii, pretože zakazuje určité jednorazové plastové výrobky, pre ktoré existujú ľahko dostupné alternatívy. Ide napríklad o jednorazové plastové príbory, taniere, slamky, tyčinky na čistenie uší či plastové paličky na balóny. Dôležitým cieľom bolo tiež znížiť spotrebu iných jednorazových plastových výrobkov, ako sú napríklad obaly na potraviny a poháre na nápoje, a rozšíriť zodpovednosť výrobcov za zber a recykláciu. Náklady by totiž v konečnom dôsledku mali znášať znečisťovatelia životného prostredia. Európsky parlament tým jasne naznačil, že model založený na zásade vyťažiť, vyrobiť, zlikvidovať a časy, keď si každý mohol bez následkov vyhadzovať plastové predmety, sú nenávratne preč. Európska únia sa však nezameriava len na reguláciu plastov. Aktívne podporuje tiež samotný plastový priemysel, aby sa mohol prispôsobiť zmeneným podmienkam a ísť v ústrety inováciám. Prechod na obehové hospodárstvo si totiž vyžaduje podstatné zmeny vo výrobných technológiách a surovinách. Na tento účel Európska únia spustila viacero finančných programov a iniciatív. Cieľom je pomôcť podnikom investovať do nových, udržateľnejších technológií, tak aby mohli na výrobu svojich produktov používať aj suroviny získané z recyklácie a aby mohli svojich zamestnancov preškoliť na ekologickejšie pracovné postupy. Existuje však ešte jeden ďalší obrovský problém, ktorým sa Európsky parlament musí zaoberať. Neviditeľná hrozba mikroplastov. Mikroplasty, teda plastové častice menšie ako 5 mm, vyvolávajú čoraz väčšie obavy. Pochádzajú z viacerých zdrojov. Z rozkladajúcich sa väčších plastových predmetov, z mikročastíc v kozmetických výrobkoch, z vlákien, ktoré sa uvoľňujú pri praní syntetických textílií, či dokonca aj z pneumatík pri jazde. Čísla sú skutočne znepokojujúce. Podľa niektorých štúdií sa do životného prostredia totiž denne dostávajú miliardy mikroplastových častíc. Nachádzajú sa v najhlbších častiach oceánov, na najvyšších vrcholkoch hôr, v našich potravinách, vo vode, vzduchu, ktorý dýchame a dokonca aj v našom vlastnom tele. Európska komisia preto ešte v roku 2021 predložila akčný plán na dosiahnutie nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy. V ňom stanovila tento cieľ. Do roku 2030 znížiť množstvo mikroplastov vypúšťaných do životného prostredia o 30%. Európsky parlament sa aktívne zasadzuje za prijatie komplexných opatrení na dosiahnutie tohto cieľa. Poslanci skúmajú možnosť zákonného zákazu úmyselného pridávania mikroplastov do výrobkov. Chcú nájsť inovatívne riešenia, ktoré zabránia tomu, aby sa mikroplasty z prania alebo z odpadových vôd dostávali do riek a morí. Problém je veľmi zložitý, ale parlament je pripravený preskúmať všetky jeho aspekty. Budúcnosť bez plastov je reálna. K jej dosiahnutiu však musí podľa svojich možností a schopností prispieť každý. Bez ohľadu na to, aké prísne alebo komplexné sú právne predpisy Európskej únie a Európskeho parlamentu, konečný výsledok závisí od nás všetkých. Ako spotrebitelia totiž máme veľkú moc, a to vďaka našim rozhodnutiam o tom, aké výrobky si vyberáme. Ak je to možné, vyhýbajme sa jednorazovým plastom. Hľadajme trvalejšie alternatívy a dbajme na správnu recykláciu. Pretože každý malý krok je súčasťou veľkej zmeny. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
13: Alexej Navalny je leta 2021 prejel nagrado Saharova za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament. Nagrada je poimenovana po sovjetskem fiziku in političnemu porečniku Andreju Saharovu. Nagrado od leta 1988 vsako leto podelijo posameznikom ali organizacijam, ki se borijo za človekove pravice in temeljne svoboščine. Aleksej Navalni, najvidnejši predstavnik ruske opozicije in eden najostrejših kritikov Vladimirja Putina, znan po tem, da je razkrival korupcijo, je 16. februarja 2024 v kazenski koloniji na ruski Arktiki umrl v skrivnostnih okoliščinah. Rodil se je leta 1976. Bil je odvetnik, bloger in politični aktivist. Svet ga pozna, ker je organiziral proteste proti ruski vladi, kandidiral za predsednika in si prizadeval za protikorupcijske reforme. Bil je najostrejši kritik Vladimirja Putina. Potem, ko se je po okrevanju po zastrupitvi z živčnim strupom Novičok vrnil v Rusijo, je bil januarja 2021 aretiran. Avgusta in septembra 2020 je več kot mesec dni preživel v berlinski univerzitetni bolnišnici Charité, kjer je bil večino časa na intenzivni negi. Po okrevanju je izsledil ljudi, za katere je menil, da so sodelovali pri njegovi zastrupitvi. Ko se je izdajal za varnostnika, mu je uspelo preslepiti državnega agenta, ki je priznal, da so uporabili kemični strup. Navalni je rusko vlado obtožil zastrupitve, vendar je ta obtožbe zanikala. Evropski parlament je na 2. oktobrskem plenarnem zasedanju leta 2021 po predhodni odločitvi konference predsednikov in vodij političnih skupin Alekseja Navalnega razglasil za dobitnika nagrade Saharova za svobodo misli za leto 2021. Podpredsednica Heidi Hautala je ob razglasitvi dejala: Aleksej Navalni je v svojih prizadevanjih, da bi Rusom povrnil svobodo izbire, pokazal velik pogum. Že dolga leta se bori za človekove pravice in temeljne svoboščine v svoji državi. To ga je stalo svobode, skoraj pa tudi življenja. V imenu Evropskega parlamenta pozivam k njegovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi. Tedanji predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli pa je po slavnostni podelitvi decembra 2021 dejal: S podelitvijo nagrade Saharova Evropski parlament odločno poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi Alekseja Navalnega. Te besede so naletele na gluha ušesa, kot tudi številni pozivi Unije ruskim organom. Navalnega, ki je bil sprva zaprt na območju mesta Vladimir vzhodno od Moskve, so decembra 2023 premestili v Karp v Sibiriji. 16. februarja so ga našli mrtvega v zaporu, kjer je preživljal 19-letno zaporno kazen zaradi obtožb, ki so bile po mnenju mnogih politično motivirane. Njegova žena Julija Navalna je 28. februarja, le 12 dni po smrti Navalnega, na plenarnem zasedanju v Strasburu nagovorila evropske poslance. Vidno ganjena je dejala:
14: If you really want to defeat Putin,
13: če resnično želite premagati Putina, morate spremeniti pogled in začeti razmišljati drugače. Putin je vodja organizirane kriminalne združbe. Proti njej se moramo boriti z bolj domiselnimi političnimi ukrepi. Uporabiti moramo metode za boj proti organiziranemu kriminalu in ne politični konkurenci. Ne potrebujemo diplomatskih not, temveč preiskave v finančnih mahinacijah. Ne potrebujemo izrazov zaskrbljenosti, temveč moramo v evropskih državah razkriti mafijske sodelavce, odvetnike in finančnike, ki Putinu in njegovim prijateljem diskretno pomagajo skrivati denar. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je v plenarni dvorani dejala:
15: This house and its members condemn his killing.
13: Parlament in njegovi poslanci najostreje obsojamo umor Alekseja Navalnega. Gre za kaznivo dejanje, ki si zasluži mednarodno in neodvisno preiskavo. Pravici mora biti zadoščeno. Poslanci Evropskega parlamenta so v resoluciji umor Alekseja Navalnega ostro obsodili ter v celoti podprli Julijo Navalno, ki je trdno odločena, da bo nadaljevala njegovo delo. Poslanci so poudarili, da prebivalcev Rusije ne moremo enačiti z vojnohuskaškim in avtokratskim ruskim režimom. Izrazili so solidarnost z vsemi tistimi, ki v Rusiji in drugod, kljub brutalnemu zatiranju in resnim osebnim posledicam, še naprej pogumno govorijo resnico. Podcast je na voljo v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije in v ruščini. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.

0: Schengen.
1: L'espace Schengen, dans sa forme actuelle, couvre les territoires de 27 pays européens, dont 23 États membres de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Dans cet espace, il est possible de se déplacer librement, sans être soumis à des contrôles aux frontières, et ce, quel que soit le type de frontière franchie, terrestre, maritime ou aérienne. Le contrôle aux frontières n'est nécessaire que lorsque l'on franchit une frontière extérieure, c'est-à-dire une frontière entre un État membre de l'espace Schengen et un pays tiers, comme par exemple entre la Pologne et l'Ukraine. Récemment, plusieurs nouveaux membres ont rejoint l'espace Schengen, comme la Croatie le 1er janvier 2023. En plus de cela, les pays de l'Union européenne ont décidé à l'unanimité fin 2023 de donner le feu vert à la suppression des contrôles aux frontières avec la Bulgarie et la Roumanie en ce qui concerne leurs frontières aériennes et maritimes intérieures. Cette ouverture des frontières prendra effet à partir du 31 mars 2024. En revanche, la décision concernant la levée des contrôles aux frontières terrestres sera prise ultérieurement. Cela signifie donc qu'il n'y a plus que deux États membres de l'Union européenne qui ne font pas partie de l'espace Schengen, l'Irlande et Chypre. Chypre fait toutefois actuellement l'objet d'un processus d'évaluation pour vérifier si le pays remplit tous les critères requis pour rejoindre la zone sans frontières.
0: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
3: It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
1: L'Irlande, de son côté, n'est pas juridiquement tenue d'adhérer à l'espace Schengen, bien qu'elle puisse demander à le faire à tout moment. Précisons toutefois que tous les citoyens de l'Union ont droit à la libre circulation, qu'ils soient ou non ressortissants d'un pays qui a adhéré à l'espace Schengen. Cela veut dire qu'un citoyen européen qui franchit une frontière entre un État membre de l'Union, qui fait partie de l'espace Schengen, et un État membre qui n'en fait pas partie, ne doit en principe subir qu'un contrôle frontalier de routine, dans le but de vérifier son identité. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers, les États Schengen ont harmonisé les conditions et les procédures d'obtention de visa de court séjour. Ce visa permet à son titulaire de circuler 90 jours librement dans l'espace Schengen pour un séjour continu ou pour plusieurs séjours sur une période de 6 mois. Les ressortissants de pays tiers ne sont pas tous tenus de demander un visa Schengen. Par exemple, les ressortissants américains ou australiens sont exemptés de cette obligation.
0: Schengen.
1: Il faut noter cependant que Schengen n'implique pas la suppression inconditionnelle de tous les types de contrôles liés au déplacement. Et gardez à l'esprit, par exemple, la différence entre contrôle aux frontières et contrôle de sécurité. Ces derniers, comme leur nom l'indique, sont effectués pour des raisons de sécurité, notamment dans les aéroports, et ils concernent tous les passagers qui voyagent dans l'espace Schengen. Un passager peut également devoir présenter un document attestant de son identité afin de prouver qu'il est le détenteur légal de son titre de transport. Signalons aussi, à titre d'exception, les contrôles aux frontières qui peuvent être réintroduits temporairement par un État Schengen dans le cas où une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure a été identifiée. Cette possibilité a été appliquée plusieurs fois dans la pratique, notamment en France, qui a rétabli le contrôle aux frontières en raison de menaces terroristes.
0: Schengen.
1: L'espace Schengen ne se limite donc pas à faciliter les déplacements. Il contribue aussi à maintenir la sécurité de l'ensemble de cet espace. Le système d'information Schengen est une base de données créée spécialement à cet effet. Il permet à la police et aux autres autorités publiques compétentes d'accéder à des informations concernant, entre autres, les personnes disparues ou recherchées et de vérifier ces informations. Il s'agit d'une plateforme de coopération entre les organes répressifs de différents pays qui contribue à maintenir un niveau élevé de sécurité, notamment aux frontières extérieures de l'espace Schengen. Mais revenons un instant sur les origines de l'espace Schengen. En 1985, 5 États membres de l'Union européenne décident de supprimer les contrôles aux frontières intérieures. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'intégration européenne après la Seconde Guerre mondiale et vise à renforcer la confiance mutuelle en supprimant les frontières. Le nom de la zone provient de la commune de Schengen au Luxembourg, où l'accord initial a été signé par les États fondateurs. On appelle aujourd'hui « acquis de Schengen » l'ensemble des accords de Schengen et de ses dispositions connexes. Cela fait plus de 25 ans que cet acquis fait partie du droit de l'Union. depuis son intégration par le traité d'Amsterdam. À l'heure actuelle, près de 40 ans après la signature de l'accord de Schengen, plus de 400 millions de citoyens peuvent voyager librement. En plus de faciliter la circulation des personnes, que ce soit à des fins professionnelles ou privées, Schengen renforce également l'économie européenne en améliorant la qualité de notre vie quotidienne. Il constitue indéniablement l'une des plus grandes réalisations du projet d'intégration européenne.
6: Als de leden van het Europees Parlement geen plenaire vergadering hebben, komen ze samen in verschillende parlementaire commissies. Elk van deze commissies is gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Maar hoe werkt zo'n commissie precies? Als we het hebben over de Europese instellingen, dan lijken sommige termen steeds terug te komen. Maar die hebben niet altijd dezelfde betekenis. Denk bijvoorbeeld aan het woord commissie. Die term kan verwijzen naar de Europese Commissie, een van de drie belangrijkste instellingen van de Europese Unie. Maar het woord commissie kan ook betrekking hebben op een parlementaire commissie, die, zoals de naam al doet vermoeden, deel uitmaakt van het parlement. Laten we proberen dit alles te verduidelijken. Als de leden van het parlement geen plenaire vergadering hebben, werken ze in verschillende parlementaire commissies die regelmatig in Brussel bijeenkomen. Commissiedebatten zijn publiek toegankelijk en je kunt de uitzendingen van op het internet bekijken. Maar hoe worden deze commissies gevormd? Aan het begin van elke nieuwe zittingsperiode beslist het parlement welke leden in welke commissies zullen zitten. De omvang van de commissies varieert sterk en is afhankelijk van hun bevoegdheidsgebied. In de eerste helft van deze 10e zittingsperiode heeft elke commissie bijvoorbeeld tussen de 25 en 90 leden. De politieke samenstelling weerspiegelt altijd die van het parlement als geheel. Tijdens de eerste vergadering van een parlementaire commissie kiezen de leden ervan hun bureau, dat wil zeggen een voorzitter en maximaal 4 ondervoorzitters. Net als de voorzitter en ondervoorzitters van het parlement hebben zij een ambtstermijn van 2,5 jaar. Elke commissie heeft ook een eigen secretariaat, waarvan de omvang varieert afhankelijk van de grootte van de commissie. Hoeveel commissies zijn er dan precies? En op welke gebieden zijn ze werkzaam? In het parlement zijn er 20 vaste commissies, die elk gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied. Zo bestaan er commissies die gewijd zijn aan de begroting, aan visserij, aan cultuur en onderwijs en aan vrouwenrechten en gendergelijkheid, om er maar een paar te noemen. Het parlement kan ook enquêtecommissies instellen om wanbeheer bij de toepassing van het EU-recht te onderzoeken en mogelijke schendingen te analyseren. In sommige gevallen richt het parlement subcommissies of tijdelijke bijzondere commissies op om specifieke problemen aan te pakken. Momenteel zijn er 4 subcommissies. De subcommissie Mensenrechten, de subcommissie Veiligheid en Defensie, de subcommissie Belastingaangelegenheden en de subcommissie Volksgezondheid. Elke subcommissie bestaat uit 30 leden. Bijzondere commissies worden ingesteld voor een verlengbare termijn van 12 maanden. Neem bijvoorbeeld de bijzondere commissie COVID-19-pandemie. Deze commissie werd in maart 2022 opgericht voor 1 jaar en werd met 3 maanden verlengd. In 15 maanden tijd organiseerde deze commissie meer dan 30 hoorzittingen en workshops met meer dan 200 deskundigen, waaronder vertegenwoordigers van de Europese Unie, van de rest van de wereld en 8 Europese commissarissen. De leden van de bijzondere commissie COVID-19-pandemie hebben honderden documenten gelezen en opgesteld, studies laten uitvoeren en 6 dienstreizen gemaakt. En al dat werk heeft zijn vruchten afgeworpen. Tijdens de vergaderperiode van juli 2023 nam het parlement een resolutie aan met als titel COVID-19-pandemie, geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst, waarmee de werkzaamheden van de bijzondere commissie werden afgerond. Parlementaire commissies doen een heleboel dingen. In de eerste plaats bereiden ze de werkzaamheden van de plenaire vergadering voor, dus van het voltallige parlement. Op basis van wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie stellen ze verslagen op die door het parlement als geheel behandeld zullen worden, of stellen ze adviezen op die aan andere commissies worden gericht. De rol van de rapporteur, die verantwoordelijk is voor de verslagen, zal in een andere podcast van deze reeks aan bod komen. Parlementaire commissies analyseren dus voorstellen voor wetgeving. Ze stellen daarbij amendementen op voor bespreking in de plenaire vergadering en benoemen een team onderhandelaars dat samen met de Raad aan de betreffende wetgeving zal werken. Ze organiseren ook hoorzittingen met deskundigen om ervoor te zorgen dat de best mogelijke beslissingen worden genomen. Tot slot komen de voorzitters van alle parlementaire commissies bijeen in de conferentie van commissievoorzitters. Ze kiezen één van hen als voorzitter voor een termijn van 2,5 jaar. De De conferentie van commissievoorzitters is het politieke orgaan dat de werkzaamheden van de commissies coördineert en toeziet op een goede onderlinge samenwerking. Kort samengevat houden parlementaire commissies zich dus bezig met specifieke thema's en bestaan ze uit leden die verslagen opstellen voor bespreking in de plenaire vergadering. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
7: Čo je podľa právnych predpisov Európskej únie odpad? Ide o akýkoľvek materiál či predmety, ktoré niekto vyhodí, má v úmysle vyhodiť alebo je nútený vyhodiť. Zároveň sa s tým spája obrovské plytvanie zdrojmi, časom, priestorom a energiou. Nehovoriac o tom, že spracovanie a likvidácia odpadu majú závažný vplyv na životné prostredie. Vezmime si napríklad také skládky. Zaberajú veľkú plochu a môžu znečisťovať ovzdušie, vodu i pôdu. Spaľovaním odpadu sa zas do ovzdušia uvoľňuje veľa škodlivín. Európska únia sa preto snaží znížiť vplyv odpadu na zdravie a životné prostredie a dostupné zdroje využívať efektívnejšie. Pozrime sa však na túto problematiku trochu bližšie. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa pokúsime odpovedať na dve hlavné otázky. Čo robí Európska únia na to, aby znížila množstvo odpadu, ktorý produkujeme? Ako môžeme aj sami pomocou recyklácie podporiť premenu odpadu na zdroj? Začnime však pekne po poriadku. V prvom rade si treba vyjasniť tieto tri pojmy. Potravinové straty, potravinový odpad a biologický odpad. O potravinových stratách hovoríme, keď sa potraviny vyhodia, poškodia alebo stratia. K týmto stratám pritom dochádza v rôznych fázach potravinového reťazca. Počas zberu, výroby, balenia, skladovania, prepravy alebo distribúcie potravín. Potravinový odpad sú zas potraviny, ktoré obchodníci, poskytovatelia stravovacích služieb alebo spotrebitelia vyhodia. Existuje viacero druhov potravinového odpadu. Môže ísť napríklad o čerstvé produkty, ktoré sa vyradia, pretože nevyzerajú tak, ako by mali. Inokedy potraviny skončia v koši, pretože sa blíži alebo už dokonca uplynul ich dátum minimálnej trvanlivosti. Rovnako sa odpadom stávajú aj potraviny, ktoré v reštauráciách alebo v domácnostiach ostanú na tanieri nespotrebované. Tretím spomínaným pojmom je biologický odpad. Ten zahŕňa potravinový i zelený, čiže rastlinný odpad, ako sú napríklad konáre odrezané v záhrade či zvednuté kytice kvetov, ktoré pôvodne slúžili ako dekorácia. Pri zbere a recyklácii s takýmto odpadom zaobchádzame rovnako ako s potravinovým odpadom. V Európskej únii v roku 2022 skončilo ako odpad približne 132 kg potravín na osobu. Ešte zarážajúcejšie však je, že viac ako polovica tohto odpadu vznikla v domácnostiach. V priemere až 72 kg na obyvateľa. Tieto čísla sú šokujúce. Inštitúcie Európskej únie preto zaviedli sériu opatrení, smerníc a kampaní na zvyšovanie povedomia. Chcú tak zabezpečiť, aby sa produkovalo menej potravinového odpadu a aby sa zlepšil spôsob jeho recyklácie. V roku 2018 Európsky parlament a Rada ako súčasť balíka predpisov o obehovom hospodárstve prijali rámcovú smernicu o odpade. Tou sa zaviedla povinnosť separovaného zberu biologického odpadu, a to počnúc 1. januárom 2024. Biologicky rozložiteľný odpad sa tak teraz musí zbierať vo všetkých členských štátoch. V júli 2023 komisia navrhla zmeniť rámcovú smernicu o odpade, aby sa mohli prehodnotiť a prispôsobiť jej ciele a opatrenia. Valné zhromaždenie OSN zas v roku 2019 rozhodlo, že 29. september bude Medzinárodným dňom povedomia o plytvaní potravinami a potravinovom odpade. Inštitúcie Európskej únie túto iniciatívu privítali a pridali sa k celosvetovému boju proti plytvaniu potravinami. V septembri 2024 spustila Európska komisia novú kampaň s názvom Zero Waste, More Taste, čo v preklade znamená nulový odpad, viac chuti. V rámci tejto kampane vydala bezplatnú kuchársku knihu s 27 receptami od známych európskych šéfkuchárov. Čitatelia tak môžu nielen získať tipy, ako neplýtvať potravinami, ale tiež spoznať kulinárske tradície Európskej únie. Ako sme už spomenuli, domácnosti produkujú viac ako polovicu všetkého potravinového odpadu. Najviac sa pritom plýtvá zeleninou a ovocím. Kampaň sa preto zamerala na spôsoby uchovávania a prípravy práve týchto potravín. Samozrejme, toto je len niekoľko príkladov projektov na úrovni Európskej únie. Čo však robia jednotlivé členské štáty? Vďaka partnerstvu medzi súkromnými a verejnými spoločnosťami už bolo financovaných viacero projektov, ktoré sa venujú znižovaniu množstva potravinového odpadu a recyklácii biologického odpadu. Vynikajúcim príkladom toho, ako môže zber potravinového odpadu fungovať bez problémov aj v husto obývanom meste, je Miláno. Toto mesto, v ktorom žije takmer 1,5 milióna ľudí, je najväčším mestom v Európe so systémom nakladania s odpadmi, do ktorého je zapojený úplne každý. Obyvatelia zbierajú plastové obaly a odpad, ktorý sa nedá zrecyklovať, do priehľadných vriec. Tie potom v určitých časových intervaloch vyložia pred vchod do svojho domu. Spoločnosť zaoberajúca sa nakladaním s odpadom vrecia vždy pred ich zberom skontroluje. Ak obsahujú iné ako povolené druhy odpadu, môže udeliť pokutu. Od Kataláncov sa tiež máme čo učiť. Ich samospráva ukladá osobitnú daň tým, ktorí vyhadzujú biologický odpad na skládky alebo ho spaľujú. Takzvanou daňou zo skládkovania a systémom refundácie podporujú triedenie potravinového odpadu. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť, aby náklady na zber a následné spracovanie biologického odpadu boli nižšie ako náklady na menej ekologické spôsoby jeho likvidácie. Aspoň polovica výnosu z tejto dane sa pritom musí použiť na spracovanie biologického a zvyškového odpadu. Ostatok sa potom rozdelí medzi jednotlivé obce v závislosti od toho, ako efektívne zbierajú potravinový odpad. Pokiaľ ide o slovenské iniciatívy, spomenúť môžeme napríklad Potravinovú banku Slovenska, ktorá je členom Európskej federácie potravinových bank. Jej hlavným poslaním je boj proti plytvaniu potravinami, potravinovej neistote a hladu. Za zmienku však stojí aj projekt Zjedáleň, ktorého dlhodobým cieľom je priniesť tému plytvania potravín do škôl. Zameriava sa na žiakov, učiteľov aj pracovníkov jedálne, ktorých vzdeláva o dôležitosti a možnostiach znižovania potravinového odpadu. Prečo je však recyklácia taká dôležitá? Pretože bioodpad sa vďaka nej môže napríklad premeniť na druhotnú surovinu. Keď sa biologický odpad rozloží, možno ho použiť v záhradách a na poliach ako prírodné hnojivo bohaté na živiny. Okrem toho existujú spoločnosti, ktoré z potravinového odpadu dokážu prostredníctvom metánovej fermentácie vyrobiť bioplyn. Pri fermentácii organických produktov totiž vzniká práve metán, ktorý sa následne stane bioplynom. No a bioplyn je obnoviteľným zdrojom energie, z ktorého sa vyrába elektrická energia, teplo a palivo. Problém potravinového odpadu sa oplatí riešiť z viacerých dôvodov. Ak sa bude potravinami plytvať menej, zostane ich viac na ľudskú spotrebu. Tým sa zníži vplyv výroby potravín na životné prostredie, ako aj náklady pre podniky a spotrebiteľov. No a ak si aj my sami budeme dávať pozor na to, čo a koľko kupujeme a dvakrát si rozmyslíme, či nejaké jedlo vyhodíme, môžeme množstvo potravinového odpadu ovplyvniť aj priamo. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
8: Kinek köszönhetjük a mai Európát? Nyilván nem csupán az uniós intézményeknek és szerződéseknek, hanem konkrét személyeknek is. Az európai integráció irányába tett minden egyes lépés mögött ugyanis olyan emberek állnak, akik sokat tettek a demokrácia védelméért, az emberi jogok előmozdításáért, a nemzetek közeledéséért. Az Európai Parlament létrehozott egy új díjat, az Európai Érdemrendet, hogy Európa kiválóságai előtt tisztelegjen. A tagországok állami kitüntetései mellett eddig uniós szinten nem volt még ilyen jellegű elismerés. Az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola a következő szavakkal hirdette ki a díjazottakat.
9: Európát a kezdetektől fogva olyan rendkívüli nők és férfiak építették, akiknek a társadalom bármely szegletéből jöjjenek is, volt bátorságuk meghaladni viharos múltunkat. Hidakat vertek, akadályokat bontottak le, diktatúrákat döntöttek meg és válságokat küzdöttek le azért, hogy valódi változást és egy jobb jövőt hozzanak a kontinens számára. Ez az Európa teremtő elkötelezettség tiszteletet érdemel. Ezért hozta létre a parlament az Európai Érdemrendet. Azok méltatására, akik nem csak hogy hittek Európában, de sokat is tettek felépítéséért.
10: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
8: A kitüntetettek névsora jól mutatja, hogy mennyiféleképpen hozzá lehet járulni Európa gazdagításához. A politikától és a diplomáciától kezdve az emberi jogok védelmén át a tudományig és a kultúráig minden téren. A legmagasabb szintű elismerést, a rend kitüntetett tagja címet Angela Merkel volt német kancellárnak, Lech Walesa a demokrata vezetőnek és volt lengyel elnöknek, valamint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek adományozta a parlament. Számos más vezetőt és kiválóságot pedig a rend tiszteletre méltó tagja, illetve a rend tagja címmel méltatott, köztük korábbi elnököket, politikusokat, filantrópokat, tudósokat és művészeket, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek az európai értékek érvényesítésében és az integráció elmélyítésében. Ilyen például Mary Robinson, Írország korábbi elnöke, a humanitárius séf José Andrés és az ír U2 zenekar több tagja. Az érdemrendet az Európai Parlament, az Európai Uniót ma sokak szerint megalapozó Schuman nyilatkozat elhangzásának 75. évfordulója alkalmából 2025-ben hozta létre. Mert az EU nem csak intézményekről és politikákról szól. Olyan emberek írják a történetét, akik hisznek benne és segítenek valóra váltani. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben honlapunkon olvashat.
11: Stellen Sie sich vor, Sie sind in Paris. In einer Bäckerei kaufen Sie ein Croissant für 1,50 Euro. Dann nehmen Sie für 90 Euro einen Zug nach Brüssel, um am Place Sainte-Catherine für 25 Euro Muscheln mit Pommes frites zu genießen. Ohne sich darum kümmern zu müssen, belgisches Geld dabei zu haben oder wie der Wechselkurs gerade steht. Heute kommt einem das völlig normal vor, doch vor nicht einmal 30 Jahren sah es in Europa noch etwas anders aus. Jedes Mal, wenn man die Grenzen zwischen den EU-Staaten überquerte, musste man seine Währung in eine andere umtauschen. Das war lästig. Und noch dazu war man mehr oder weniger hilflos schwankenden Wechselkursen ausgeliefert. Der Euro räumte mit diesen scheinbar unvermeidlichen Begleiterscheinungen des Reisens in Europa auf. Die einheitliche Währung beseitigte Hindernisse beim Reisen, Einkaufen und Bezahlen. In 21 EU-Staaten macht sie heute den Alltag leichter. In dieser Folge der Reihe Geschichte und Geschehnisse geht es darum, wie der Euro zu einem Eckpfeiler der europäischen Einigung wurde und was er heute für Bevölkerung und Unternehmen bedeutet. Der Euro ist viel mehr als nur eine Währung. Er ist ein weithin sichtbares Zeichen der europäischen Einigung und eine der tragenden Säulen des EU-Wirtschaftsprojekts. Heute verwenden mehr als 350 Millionen Menschen in ganz Europa jeden Tag den Euro als Zahlungsmittel. Doch wie funktioniert der Euroraum eigentlich? Wie lief die Euro-Einführung in den Staaten ab, die zum Euroraum gehören? Und welche Rolle spielte das Europäische Parlament dabei? Über eine einheitliche Währung dachte man schon seit den späten 1960er Jahren nach. Doch erst 1992 wurde mit dem Vertrag von Maastricht der Fahrplan für die Schaffung des Euro vorgegeben. Er enthielt strenge Bedingungen für die Staaten, die die gemeinsame Währung einführen wollten, die sogenannten Konvergenzkriterien. Mit ihnen werden 4 Ziele verfolgt: stabile Preise, verantwortungsvolle Haushaltsführung, vorhersehbare Zinssätze und eine solide, stabile Währung. Jeder Staat, der dem Euro-Währungsgebiet oder Euro-Raum beitreten wollte, musste beweisen, dass seine Wirtschaft dafür bereit war. Offiziell eingeführt wurde der Euro 1999. Doch am Anfang galt er nur für elektronische Zahlungen und Finanztransaktionen. Euro-Banknoten und Münzen gab es erst 3 Jahre später, am 1. Januar 2002. Sie ersetzten die nationalen Währungen in damals 12 EU-Staaten. Dieser Währungsumtausch war einer der größten in der Geschichte. In Umlauf kamen mehr als 15 Milliarden Banknoten und 52 Milliarden Münzen. Heute besteht der Euroraum aus 21 EU-Staaten. 5 Staaten, Polen, Rumänien, Schweden, die Tschechische Republik und Ungarn, haben den Euro noch nicht als offizielle Währung eingeführt. Sie sind aber rechtlich dazu verpflichtet, sobald sie die Bedingungen erfüllen. Eine Ausnahme gilt für Dänemark. Dank einer 1992 ausgehandelten Sondervereinbarung muss es nicht am Euro teilnehmen. Gemeinsame Währung heißt auch gemeinsame Verantwortung. Die Staaten des Euroraums verwenden das gleiche Geld. Das bedeutet, um für Stabilität zu sorgen und die gemeinsame Währung optimal zu nutzen, müssen sie sich auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik eng miteinander abstimmen. Das tun sie im Rahmen der Eurogruppe, in der die Finanzministerinnen und Minister der Staaten des Euroraums regelmäßig über wirtschaftliche Herausforderungen, Wachstumspläne und Haushaltspolitik sprechen. Bei der Umstellung auf den Euro ging es aber nicht nur darum, neue Banknoten zu drucken. Sie war in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht ein wahres Mammutprojekt. Damit alles reibungslos vonstatten ging, brauchte man einen Rechtsrahmen. In 2 wesentlichen EU-Verordnungen waren die entsprechenden Regeln festgelegt. Sie stellten sicher, dass unsere Hypotheken, Arbeitsverträge und Ersparnisse unverändert blieben und dass die bisherigen Währungen transparent und fair in Euro umgerechnet wurden. Es war also vom ersten Tag an für Rechtskontinuität und wirtschaftliche Fairness gesorgt. Daneben beseitigte der Euro die Wechselkurskosten und brachte so Unternehmen, die im gesamten Euroraum tätig sind, mehr Sicherheit. Durch die Verwendung der einheitlichen Währung wurden Handel und Investitionen über Grenzen hinweg einfacher und berechenbarer, und auch die Preise im Euroraum wurden transparenter. Die Hüterin des Euro ist die Europäische Zentralbank EZB mit Sitz in Frankfurt am Main. Gemeinsam mit den Zentralbanken der Staaten des Euroraums bildet sie das sogenannte Eurosystem. Die Hauptaufgabe der EZB besteht darin, die Preise stabil zu halten, die Geldpolitik des Euroraums zu gestalten und für reibungslose Abläufe im Finanzsystem zu sorgen. Von politischen Einflüssen ist sie unabhängig. Das ist der Garant für ihre Glaubwürdigkeit und einer der Hauptgründe für das Vertrauen, das der Euro im In- und Ausland genießt. Beim Euro spielt auch das Europäische Parlament seit jeher eine wesentliche Rolle. Es gestaltet nicht nur die dem Euro zugrunde liegenden Gesetze mit, sondern es überwacht auch die wirtschaftspolitische Steuerung und zieht die EZB und andere Organe und Einrichtungen der EU zur Rechenschaft. Außerdem sorgt das Parlament dafür, dass die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger bei Debatten über Themen wie Finanzstabilität, Verbraucherschutz und Wirtschaftsreformen zum Tragen kommen. Viele sind überzeugt, dass der Euro alles teurer gemacht hat. Zwar sind nach der Umstellung die Preise einiger Alltagsartikel spürbar gestiegen. Wenn wir uns aber die offiziellen Inflationsdaten für die gesamte Wirtschaft ansehen, ergibt sich ein etwas anderes Bild. Studien unabhängiger Forscher zeigen, dass die Einführung der Euro-Banknoten und Münzen nur einen geringen, einmaligen Anstieg der Inflation verursachte, der oft auf nur wenige Zehntelprozentpunkte geschätzt wird. Mit anderen Worten, einige häufig gekaufte Waren wurden plötzlich teurer. Und das war im Alltag spürbar. Aber die allgemeinen Lebenshaltungskosten schossen nicht allein wegen des Euro auf einmal in die Höhe. Andere Faktoren wie Löhne und Gehälter, Energiepreise und die allgemeine Wirtschaftslage spielten eine viel größere Rolle bei der Veränderung der Preise im Laufe der Zeit. Wie die EU musste auch der Euro einige Krisen meistern. Nach der Finanzkrise von 2008 und der Euro-Schuldenkrise von 2010 wurden neue Instrumente wie der Europäische Stabilitätsmechanismus geschaffen. Sie waren dafür gedacht, den Euro-Raum zu schützen und die Finanzordnung zu stützen. Die Lehren aus der Krisenzeit trugen dazu bei, die einheitliche Währung widerstandsfähiger und stabiler zu machen. Der Euro ist aber nicht nur die offizielle Währung von 21 EU-Staaten, er wird auch außerhalb der Europäischen Union verwendet. In Andorra, Monaco, San Marino und dem Vatikan, aber auch im Kosovo und in Montenegro. Das ist ein Beleg dafür, dass die Attraktivität und Bedeutung des Euro über die Grenzen der EU hinausreicht. Werfen wir am Ende einen Blick in die Zukunft. Wie geht es weiter mit der einheitlichen Währung? Um 2029 herum will die EZB den digitalen Euro einführen. Er soll das Bargeld ergänzen, aber nicht ersetzen und den Euro fit für das digitale Zeitalter machen. Damit auf dem Weg dahin für Transparenz, Sicherheit und Vertrauen gesorgt wird, werden bei allen weiteren Schritten die EU-Organe und damit auch das Europäische Parlament mitreden. Gemeinsame Währung, gemeinsame Verantwortung. Der Euro steht weiter im Mittelpunkt des europäischen Projekts, das auf Vertrauen, Zusammenarbeit und dem ständigen Streben nach Anpassung an eine Welt im Wandel beruht. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
12: Ser eurodeputado não significa apenas participar nos debates em sessão plenária ou votar propostas legislativas. Hoje vamos saber mais sobre outro aspecto do seu trabalho, a função de relator. Quando a Comissão Europeia apresenta uma nova proposta legislativa ao Parlamento, o trabalho legislativo tem início numa comissão parlamentar. A escolha da comissão responsável quanto à matéria de fundo depende do assunto. Por exemplo, se a proposta disser respeito ao transporte de gado, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural será a responsável. Em seguida, a Comissão nomeia um relator, uma espécie de chefe de projeto, para redigir o relatório sobre a proposta e, eventualmente, acrescentar alterações, ou seja, propostas de supressão, modificação ou aditamento de elementos ao texto original. Em primeiro lugar, o relator deve realizar um bom trabalho de preparação e, naturalmente, não o faz sozinho, troca opiniões com outros deputados e recebe o apoio da sua comissão parlamentar. Pode igualmente convidar peritos externos ou de outras instituições da UE a fim de obter uma visão mais pormenorizada da questão. A sua missão consiste em elaborar o relatório o mais completo e preciso possível, tendo em conta todas as potenciais implicações e consequências, tendo em conta todas as interpretações e todos os detalhes. A sua função é, portanto, essencial. Um projeto de relatório pode ser debatido, alterado e reformulado várias vezes antes de ser definitivamente aprovado pela Comissão Parlamentar competente e, em seguida, apresentado em sessão plenária pelo relator. O relatório inclui uma exposição de motivos, uma proposta de resolução legislativa e alterações que serão votadas. É evidente que nem todos os relatórios são aprovados nas votações, alguns são rejeitados. No entanto, quando um relatório é adotado, o relator responsável recebe o devido reconhecimento. Pergunta-se certamente sobre a forma como os deputados são nomeados para esta delicada missão. Bem, a escolha depende de vários fatores. Em primeiro lugar, acordos entre os grupos políticos que, por vezes, em muito poucos casos, podem conduzir à nomeação de dois correlatores para o mesmo dossiê, como sucedeu com o relatório sobre a inteligência artificial. Em segundo lugar, os grupos políticos criaram um sistema de pontos para distribuir os relatórios legislativos. Cada grupo recebe um determinado número de pontos em função do seu tamanho. Depois, o grupo pode licitar um relatório. Evidentemente, a competência e o interesse do deputado na matéria também são relevantes. Além disso, é de referir que, em alguns casos, existem outro tipo de relatores. Tal acontece quando a comissão competente considera oportuno ouvir o parecer de outra comissão ou quando uma outra pretende emitir parecer à comissão competente. Neste contexto, podem solicitar à Presidência do Parlamento que designe uma delas como comissão responsável quanto à matéria de fundo e que a outra seja encarregada de emitir parecer. A segunda comissão tem então a possibilidade de designar um relator de parecer. Vejamos o nosso exemplo da proposta relativa ao transporte de gado para esclarecer tudo isto. Neste caso, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural seria a responsável quanto à matéria de fundo. Mas poder-se-ia designar a Comissão dos Transportes e do Turismo, por exemplo, como comissão encarregada de emitir parecer, o que lhe daria então a oportunidade de designar o seu próprio relator. Foi o caso, nomeadamente, do relatório sobre inteligência artificial, que tinha direito a três relatores de parecer de três comissões parlamentares diferentes. Por conseguinte, no total, cinco relatores desempenharam um papel neste relatório que foi adotado na sessão plenária de março de 2024. Por último, existe uma última categoria de relator. Para acompanhar os progressos de um relatório, os grupos políticos podem também designar um relator sombra. Este representa os pontos de vista do seu grupo sobre o assunto em debate e desempenha um papel importante na obtenção de um compromisso através da negociação com os outros grupos políticos. A título de curiosidade, cada relatório tem um nome oficial, por vezes muito longo, mas é mais conhecido pelo nome do seu relator. Um grande reconhecimento para um trabalho importante e minucioso no Parlamento Europeu.

0: Elokuva sai maailman ensi-iltansa vuonna 2024 Cannesin elokuvajuhlilla kriitikoiden viikolla. Se voitti Cannes-elokuvasäätiön levityspalkinnon ja Ranskan kirjailijakillan myöntämän SACD-palkinnon.
1: Lux-yleisöpalkinnon 5 finalistia on valinnut lautakunta, joka koostuu eri puolilta Eurooppaa tulevista elokuva-asiantuntijoista. Heidät nimittävät joka vuosi Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan koordinaattorit. Euroopan parlamentin käännöspalvelu tekstittää Lux-yleisöpalkinnon ehdokaselokuvat EU:n 24 viralliselle kielelle. Niitä esitetään elokuvateattereissa eri puolilla EU:ta.
0: Katsojat voivat arvioida elokuvat antamalla 1-5 tähteä Lux-yleisöpalkinnon verkkoalustalla. Voittajan valitsevat katsojat ja Euroopan parlamentin jäsenet. Kunkin osuus äänistä on 50%. Voittaja-elokuva julkistetaan huhtikuussa Euroopan parlamentissa järjestettävässä palkintoseremoniassa.
1: Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto, nostaa esiin elokuvia, joissa käsitellään sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopan sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista. Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto 2025. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.
2: Щороку 8 березня люди в усьому світі відзначають Міжнародний жіночий день. В цей день ми вшановуємо боротьбу за рівність між жінками та чоловіками і відзначаємо, як багато ми досягли. Все почалося понад століття тому, коли робітничі рухи вимагали змін, і Європа була в центрі цих подій. Цей випуск серії «Історія та факти» висвітлює ключові моменти, які визначили боротьбу за гендерну рівність. Витоки Міжнародного жіночого дня сягають початку ХХ століття, коли відбулися робітничі рухи. Все почалося з активісток. У Сполучених Штатах швачки боролися за підвищення заробітної плати, скорочення робочого дня та право голосу. У 1908 році 15 тисяч з них пройшли маршем по Нью-Йорку. Наступного року відбувся перший національний жіночий день. Але саме в Європі ця ідея набула справжнього розмаху. У 1910 році на великій конференції жінок-соціалісток у Копенгагені німецька активістка Клара Цеткін висунула сміливу ідею – щорічно відзначати Міжнародний жіночий день у всіх країнах світу. Навіщо? Щоб об'єднати жінок з різних країн у боротьбі за право голосу, рівну оплату та справедливі умови праці. Делегатки без вагань підтримали її. Перший офіційний Міжнародний жіночий день відзначили через рік, у 1911 році. Це відбулося в декількох європейських країнах, зокрема в Австрії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Польщі та Швейцарії. Понад мільйон жінок і чоловіків вийшли на вулиці, вимагаючи надання жінкам виборчого права та захисту їхніх трудових прав. Потім настав 1917 рік і подія, яка змінила все. 8 березня робітниці Петрограда, сучасного Санкт-Петербурга, вийшли на страйк. Їхні вимоги були простими – хліба та миру. Вони протестували проти війни, голоду та гноблення. За кілька днів їхні дії допомогли розпалити російську революцію. А до кінця того року російські жінки здобули право голосу. Ця подія закріпила 8 березня як офіційну дату Міжнародного жіночого дня, хоча Організація Об'єднаних Націй офіційно визнала цей день лише у 1977 році. Після Другої світової війни прагнення до рівності стало невід'ємною частиною нової Європи. Вже в 1957 році Римський договір, основоположний документ ЄС, закріпив принцип рівної оплати за рівну працю. Ідея гендерної рівності існувала з самого початку. Протягом десятиліть ЄС ухвалював політику щодо гендерної рівності в сфері зайнятості, відпусток для батьків та боротьби з гендерним насильством. Однак прогрес ніколи не був лінійним. Жінки досі заробляють менше за чоловіків за однакову роботу. Вони все ще недостатньо представлені на керівних посадах, а гендерне насильство досі залишається реальністю для надто багатьох. В останні роки Європейський парламент відіграв центральну роль у формуванні програми ЄС щодо гендерної рівності. Одним із знакових кроків стало ухвалення ЄС у 2023 році обов'язкових правил прозорості оплати праці. Вперше компанії повинні будуть показувати, чи отримують чоловіки і жінки рівну оплату за рівну роботу. Європарламент також був на передовій у боротьбі з гендерно зумовленим насильством. Після багаторічних закликів з боку депутатів Європарламенту ЄС приєднався до Стамбульської конвенції – історичного договору, спрямованого на припинення насильства проти жінок та домашнього насильства. 1 жовтня 2023 року конвенція набула чинності, незважаючи на те, що кілька країн ЄС не ратифікували її окремо. А в 2024 році депутати Європарламенту створили історію. Вони підтримали перший в історії ЄС закон, спрямований конкретно на боротьбу з насильством проти жінок та домашнім насильством. Це був значний крок уперед. Зовсім недавно, у листопаді 2025 року, депутати Європейського парламенту надіслали Європейській комісії чіткий сигнал. Настав час для нового амбітного плану з гендерної рівності на період з 2026 по 2030 рік. Вони закликали до більш жорстких заходів проти гендерного насильства, кращого доступу жінок до медичного обслуговування та реального прогресу у скороченні розриву в оплаті праці. Вони також попередили, що права жінок повинні бути захищені, навіть якщо деякі країни чинять опір рівності. Європейський парламент також працює над збільшенням представництва жінок у політиці. У 1979 році, коли відбулися перші прямі вибори до Європарламенту, а Сімону Вейль було обрано його головою, жінки становили лише 16% депутатів. Сьогодні ця цифра зросла майже до 40%, що робить його одним з найбільш гендерно збалансованих парламентів у світі. Щороку з нагоди 8 березня Європейський парламент проводить спеціальні дебати та заходи, щоб підтвердити свою прихильність до гендерної рівності. Міжнародний жіночий день – це не просто дата, це заклик до дій з метою посилення гендерної рівності. Пройшло більше 100 років, і боротьба за права жінок все ще триває, а ЄС відіграє в ній ключову роль. Адже прогрес не виникає сам по собі. Потрібні люди, потрібні дії. Цей подкаст підготовлено для вас Європейським парламентом.
3: Haben Sie schon einmal gehört, dass das Europäische Parlament Vizepräsidentinnen und Präsidenten hat? Ihre Bezeichnung lässt erkennen, dass sie eine wichtige Rolle im Parlament spielen müssen. Doch wissen Sie, was die Vizepräsidentinnen und Präsidenten des Europäischen Parlaments genau tun, wer sie sind und wie sie gewählt werden?
4: Die Vizepräsidentinnen und Präsidenten werden gewählt. Das haben sie mit dem Präsidenten oder der Präsidentin gemeinsam. Und es ist nicht die einzige Gemeinsamkeit. Denn obwohl es alle 5 Jahre eine Europawahl gibt, dauert ihre Amtszeit nur 2,5 Jahre. Pro Wahlperiode gibt es nämlich 2 Präsidenten- bzw. Vizepräsidentenwahlen. Das erste Mal direkt nach der Europawahl, im Juli, und das zweite Mal 2,5 Jahre später, im Januar.
3: Wenn zwischendurch jemand sein Amt aufgibt, können auch neue Vizepräsidentinnen oder Präsidenten gewählt werden. Amtsinhaberinnen oder Inhaber können zum Beispiel zurücktreten, um in ihrem Land oder in einem anderen EU-Organ ein anderes politisches Amt zu übernehmen.
4: Neue Vizepräsidenten oder Präsidentinnen werden auch gebraucht, wenn jemand wegen eines Skandals zurücktreten muss. So ging es beispielsweise Eva Kaili aus Griechenland. Im Januar 2023 musste sie wegen Geldwäsche und Korruption ihr Amt niederlegen. Zu ihrem Nachfolger als Vizepräsident wurde Marc Angel, ein luxemburgischer Abgeordneter, gewählt.
3: Wer Vizepräsidentin oder Präsident werden will, muss von einer Fraktion oder einer Gruppe von mindestens 36 Abgeordneten nominiert werden. Um gewählt zu werden, braucht man die absolute Mehrheit der Stimmen. Das bedeutet, dass man mehr als die Hälfte aller Stimmen erhalten muss, die die Abgeordneten bei einer geheimen Abstimmung abgeben.
4: Wenn 14 Kandidatinnen und Kandidaten im ersten Wahlgang diese absolute Mehrheit erhalten, ist die Wahl schon vorbei. Wenn das aber nicht genug Kandidierenden gelingt, gibt es einen zweiten Wahlgang zu den gleichen Bedingungen. Sind auch danach noch nicht alle Posten besetzt, ist ein dritter Wahlgang erforderlich. In diesem Fall genügt dann die einfache bzw. relative Mehrheit. Das heißt, dass man nicht mehr als die Hälfte aller Stimmen bekommen muss, sondern einfach nur mehr Ja- als Nein-Stimmen. In dem seltenen Fall, dass mehrere Kandidierende gleich viele Stimmen erhalten, geht der Posten an die Älteste oder den Ältesten von ihnen.
3: Werfen wir jetzt aber einen genaueren Blick auf die Aufgaben und Pflichten der 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten.
4: Der Präsident oder die Präsidentin überträgt ihnen bestimmte Aufgaben. Ihre Hauptaufgabe ist es, den Präsidenten oder die Präsidentin bei Bedarf zu unterstützen und zu vertreten.
3: So können sie beispielsweise bei Plenartagungen den Vorsitz führen. Das bedeutet, dass sie Sitzungen eröffnen, unterbrechen oder schließen können. Sie sorgen für Ordnung, erteilen das Wort, erklären eine Aussprache für beendet, lassen Fragen zur Abstimmung stellen und verkünden die Abstimmungsergebnisse.
4: Die Vizepräsidentinnen und Präsidenten können das Parlament auch auf der Weltbühne, bei offiziellen Anlässen sowie in Verwaltungs-, Gerichts- und Finanzangelegenheiten vertreten. Oft sind das Besuche in Drittstaaten oder Treffen mit Vertretern anderer Organe oder Institutionen.
3: Die Vizepräsidentinnen und Präsidenten gehören auch dem Präsidium des Parlaments an. Es legt die Regeln fest, damit alles im Parlament reibungslos funktioniert. Außerdem bereitet das Präsidium den Entwurf des Haushaltsplans des Parlaments vor und trifft Entscheidungen zu Verwaltung, Organisation und Personal. Bei der Wahl der Mitglieder des Präsidiums, also der Vizepräsidenten- und Quästorenwahl, versuchen die Abgeordneten dafür zu sorgen, dass die einzelnen Fraktionen im Parlament entsprechend breit vertreten sind.
4: In diesem Podcast ging es um die wichtige Rolle der Vizepräsidentinnen und Präsidenten des Parlaments. Mehr über andere wichtige Ämter und Gremien im Parlament, etwa über die Präsidentin, das Präsidium und die Quästorinnen und Quästoren, erfahren Sie in den übrigen Folgen unserer Podcast-Reihe Fachwörterwirrwarr.
3: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
5: Od přijetí cílů udržitelného rozvoje OSN v roce 2015 je pro země na celém světě prioritou ekologický a digitální pokrok. Investují proto do výzkumu a inovací. Aby měly investice co největší přínos, snaží se přitom sdružovat zdroje a zapojovat různé zúčastněné strany podle toho, jakých konkrétních cílů chtějí dosáhnout. Investice do výzkumu a inovací jsou investicemi do budoucnosti Evropy. Pomáhají nám být konkurenceschopní v celosvětovém měřítku a zachovat si náš sociální model. Zlepšují každodenní život milionů lidí v Evropě i na celém světě. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě si řekneme více o programu Horizont Evropa, stěžejním programu Evropské unie pro výzkum a inovaci. Evropská unie investuje do dlouhodobých programů pro výzkum a inovace, aby posílila své postavení ve vědě a průmyslu. Snaží se tím také přispět k řešení problémů, jako je změna klimatu, například pomocí udržitelné dopravy či obnovitelné energie. V neposlední řadě chce také zajistit, aby se z technologických objevů staly produkty se skutečným komerčním potenciálem a posílit mezinárodní spolupráci. Horizont Evropa je největším programem Evropské unie pro výzkum a inovaci. Na období 2021 až 2027 získal rozpočet ve výši 95,5 miliardy eur. Není to ale jen program financování. Představuje závazek Evropské unie podporovat vynikající vědu a inovace a řešit společenské problémy ve všech členských státech. Tento ambiciózní program podporuje badatele, podniky a politiky v tom, aby evropský výzkum a inovace držely na světové špičce. Program Horizont Evropa stojí stejně jako jeho předchůdce Horizont 2020 na třech hlavních pilířích. První z nich se jmenuje Vynikající věda a podporuje špičkový evropský výzkum a prvotřídní znalosti a dovednosti. Druhý pilíř nese název Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu a zaměřuje se na podporu inovací v odvětvích, která mají zásadní význam pro vedoucí postavení Evropy v ekonomice. Poslední pilíř Inovativní Evropa se snaží podporovat revoluční inovace a posílit systém evropských inovací jako celek. Program Horizont Evropa rovněž zavedl mise, jež mají za úkol řešit naléhavé společenské výzvy, jako je rakovina, změna klimatu a zhoršující se stav našich oceánů a půdy. Mise jsou navrženy tak, aby ve stanoveném časovém rámci dosáhly měřitelných cílů. Program také podporuje tzv. Evropská partnerství, která umožňují koordinaci výzkumných a inovačních činností mezi Evropskou unií, vládami členských států a soukromým sektorem. Horizont Evropa nabízí různé typy grantů a podporuje výzkumné pracovníky, univerzity, podniky a další organizace v tom, aby předložili své projektové nápady. Ty se mohou týkat široké škály témat, od zdraví a změny klimatu až po digitální technologie a energetiku. Mnoho projektů financovaných z programu Horizont Evropa má potenciál měnit lidské životy. Týká se to například vývoje nových zdravotnických technologií a pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Uveďme si dva konkrétní příklady. První z nich je iniciativa s názvem Next Gen BioPest, která se snaží vyvinout revoluční způsob, jak zakročit i s těmi nejzarputilejšími škůdci ovoce a zeleniny a zůstat přitom šetrní životnímu prostředí. Běží od března 2024 do února 2028 a její rozpočet, který činí více než 6 milionů eur, je z 90% financován z programu Horizont Evropa. Iniciativu koordinuje řecká organizace FORT. Projekt se snaží snížit závislost na syntetických přípravcích k hubení hmyzu a zároveň zvýšit sklizeň, chránit lidské zdraví a podporovat udržitelné zemědělství. Druhým příkladem je iniciativa Omixense, do níž je zapojeno 5 členských států Unie. Od ledna 2024 vyvíjí průlomovou metodu k odhalení rakoviny plic. Pomáhají k tomu špičková technologie, která využívá vlastností světla. Díky tomu bude možné snáze diagnostikovat nemalobuněčný karcinom plic, což je nejběžnější forma zhoubných plicních nádorů. Koordinaci projektu má na starosti Katalánský institut pro bioinženýrství. Zapojuje do něj špičkové univerzity i podniky v oboru a kombinuje pokročilé technologie, jako je umělá inteligence, mikrofluidika a metamateriály. Iniciativa Omixense slibuje nejen lepší diagnostiku rakoviny, ale připravuje také půdu pro inovace, jako je personalizovaná medicína a zdravotní péče na dálku. V každém členském státě fungují národní kontaktní místa, která žadatelům usnadňují orientaci v tom, co jim program Horizont Evropa může nabídnout. Kontaktní místa poskytují pokyny, praktické informace a pomoc týkající se všech aspektů účasti v programu. Program podporuje nejen přeshraniční spolupráci, ale také konkurenční prostředí, v němž na financování dosáhnou jen ty nejlepší nápady a projekty. Tento dvojí přístup má zajistit, aby si Evropská unie v oblasti výzkumu a inovací udržela přední světové postavení. Evropský parlament hraje při utváření programu Horizont Evropa klíčovou úlohu. Europoslanci se starají o to, aby byl v souladu s širšími politickými cíly Evropské unie, jako je Zelená dohoda pro Evropu a digitální strategie. Parlament se zasazuje také o větší financování programu, protože uznává jeho význam pro stimulaci hospodářského růstu, vytváření pracovních míst a blahobyt společnosti. Program Horizont Evropa je důkazem závazku Evropské unie k podpoře výzkumu a inovací. Poskytuje značné finanční prostředky, podporuje projekty spolupráce a řeší společenské výzvy, čímž pomáhá utvářet udržitelnou a prosperující budoucnost pro všechny Evropany. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
6: Mas kráhor, tavor, skanonor, nuskrinor ogu, istichan podchvelasa. Mien tu fisfok vi er fesna slittiger fedles en eintes orbok ta kulats mwine valienta a hoite grieg. Ma vien, bechartet oles chur er orb na kraahogta. Klar an eintes chan an kraahogta chahu. Ta bosheed de viag nach a 2.2 billion euro ag orb na kraahogta, agus an spruchata ageno eg sulacht agus aiort chaltuha na horpa a chosant a orbert agus a chorkon kien. Tá an clara cáúla a hainálacha an chultúr agus na cruachta téarnamh tar éis géarchéim COVID-19, go háirithe an airnáil Clás Ábhar. Chuann sé bara féin an iarrachtaí a bheith níos cuimsithí, níos digití agus níos rinmhuainithe ó thaobh an chóhéalde. Mar sin, más ag péintáil a Boris, ag cuma in Cánas, nó am an choreografiachta i gcóip an thaobhann atá, ba cheartad cuimh ar chlár orb na cruachta. Conas a mian sé. Tá trí fríor freá i gcóir na cruachta. Sra na mán, sra an chultúr, as an treath ras arnála. Cam í suan níos géire orthu. Ar dús fech mí sé sra na mán. Tá cíann sí le tionscail scannáníochta agus chlosáach na hárpa i gach céim. Ins na blianta rivasach chur agás chuir sí muinú ar fáil chun achfanacht arbert, chó me le takeíochta lúna de ghairmethe chlosáach i gceartla na dacha súil scannáníochta oscailte an airig in Krakow. Thach ag sra na mán de féilte scannáníochta chó me, a bhfuil féile scannáníochta idirnáisiúnta Indi Lisboa, agus féile scannáníochta faisnéise idirnáisiúnta Cine Doc GBC. Cuireann sra na mán tionsc de lúil gné orpa go buintlo chun cín chun cóirid náisiúnta sa gluaisteacht agus leathnó go margaí leis mud a sheoranacha náisiúnta a chothú. Ina handas an leictar béim sa chláir ar úsáid a bhaint as technáliacht agus tionsc na bhnua ar bheas aindóibh tionscail chlosáireacht na hárpa dhéanamh níos an bhuaine ó thaobh an chóhéalde. Más meachlén scannáníochta, forbróir cluiche nó scríonar scriptathú, is féad le sra na mán cáúlaat locht féachna níos mó in níos mó áitna a áil de scéalta. Is féidir sra na mán a bhris síos i gceire bhreis le bhuiúcháin, inachar, gnó, locht féachna agus takeíocht fhairtais. Díríonn an bhreis le inachar a ghníomhaíochtaí a chuirn bara féin gcóir trasteorann i measc Tógóirí agus Forbróirí inachar. Spreagann sí nuálaíocht chomá ó thaobh inachar, saolacha gnó agus technáliaochta de. Tá cíann sí le cóléirúcháin agus le tionscail éagsúla ar Urbert, inachar teilifíse agus airlíne, físcluichí agus espéras thomhacha in san áramh. Chuirn an bhreis le gnó, nuálaíocht sa gnó, talann agus cumas fáis ar fud tionscail Clás Ábhar na hárpa chun cín. Tá sé mar aim ag tionscnú féin reislasá bura chur féin bhoghlaim agus féin gcóráint eolais, chun go mbeidh an tionscail nán dul níos faide ná teoranacha náisiúnta. Gach blian chuirn sí luaint ar bhreis agus 2,400 garmí le gníomhaíochtaí a dhíríonn go mór ar theanolas mantóireachta a chothú, mar aon le scil na digitacha agus glasaithe. Ag an am céanna, tá cíonn sra na mán na níos mó ná 300 saothar chlosáireach a ghaile leis mó dá díra tionscnamh gach blian. Bhuinean an tríú breisle locht féachana le sclite nuálacha chun dul a deng a bhaile lochtana féachana, go háirithe lochtana féachana níos áige. Bhí géarchéim COVID-19 ina cuais le heistrú suntasach ó fictúirlainna go háirdáin nidtacha. Tá an bhreisle locht féachana cáú leis an tionscnamh chlosáireach chun na deisna a chuirte ar fáil leis neistrú digitacha hapú. Tá sé mar aim leis locht féachana a bhéadúin anid agus ar réon ardáin agus cumad sóas lena nósanna féachana. Tá tionscnamh amhail i dtacha scannáníochta, fahid lú inachar chaltúrtha agus líonraí na big túilin orpach in san áirbh sa bhreislasan. É deire cintíonn an bhreisle takeíocht fhairtais go bhfuil cruch ag a bairtais cuitneán i ngach tír in san aontas. Bhaintear é sin amach trí idirphlé rialála, analýis ar an éigi chóras chlosáireach agus ar thróchtaí sa bhfaraga, cóiliúcháin le páirtithe leasfara agus gníomhaíochtaí forrochtana. Cúdaíonn an dáirisre, cultúr, gach arnáil chultúrtha agus chruthach seachas na hainálacha chlosáireach agus scannán. Tá ceol le tríocht, ailtríocht agus trasáireacht chultúrtha in san áirbhinte, mar aon leis an tabhailíona agus na hábhairchailíona. Go bunúsach chuirn sí muinú ar fáil de tionscadail chóibríocha i dtíortha ag súile. Mar sin, más meachlann abharclann a thu in Trieste, agus más mian leat dul agóir le haliantóirí eile in san aithin agus in Aarhus, iarann an trasáil dóireacht na cruachta duitse. Agrian an track culture, chinsnú speciáltach an aihantas a hort an vórfiaus agus an crahacht. Awel dúisna dan litriacht, dan chiol, dan altruacht agus da glóar ele. Gnéis bagoil dan track culture ná gadaki an síle clóar ha glóistuchta. Cílíon sé sin gur féad lead cowardáil chun taistil agus obair dhéana bhar leair, lucht féochna nua bhaint amach, agus fála mó fíorí. Cuireann Culture Moves Europe deisna úntacha ar fáil chun éis ní inamh. Is tionsa na bheith sin a chuireann diontais sa glóisteachta ar fáil daléontóirí agus de gharmathe cultúrtha i ngach cheann den dahad tír atá páirteach in áireamh na cruthaíochta. Tá sé cosúil le Erasmus cultúrtha, tá taistil, cónaíochtaí agus cóibrú uathúil i gceist leis. Seo an méid a dúirt Katie Lowry, co-chéann iasc orb na cruthaíochta in Éiring fés na deisina a bhain le Culture Moves Europe.
7: If you want to develop your...
6: Más mian leat a chlachtas mar alentóir nó de chuid ibra mar agriach d'ar leibhéal idirnáisiúnta nó orbacha urbert. Tás gur féidir úsáid chun cófáirtíochtaí nó saolacha a hástáil. Den an raint dhíine mion chónaíocht nó camcourt. Tá an méid is féad leat a dhéanamh anna halúpa agus is beag buil a bhain leis. Má has tíana do chuid ibra ar urbert sa réimse san, d'éadach sé seo a bheith ina húsfuinte ma.
7: This can be a good starting point.
6: An tríú sreat ná an treth rasáinála. Sé tá gceist le ná nuálaíocht, cóibrúid a disciplíní agus iúnú don ré idirteach. Le tionsna bhfuil saothar le na cruthaíocha nuálaíochta an spruchatá leis ná cabhrú le thearnálacha an chultúr agus na cruthaíochta aigethúirte rúlain chuitne agus teachta réitigh nuálacha. Sin an bhag amhaoiníonn sé tionsa le mheascann cruthaíocht leis an technolaíocht, nó dhéanann comasc idir foirmacha ealaíne ag súile. Mar hompla, má bhí an airtainíocht agus réaltacht iarúil, an intlacht théirge agus ceol, nó cluíocht agus litríocht ina godna de a héthair, is féad leis an scéimsa tacúla de hionscadal cruthach. Mar sin, conas is féad leat páirt a ghlachas sa tionscadal. Is cuma más mac léinn, cruthaithe óg nó gairmí ealaíne thú, tá trí rud gur féad leat a dhéanamh. Ar an gcéadáil síos, fanúin cofam na dáta agus na gléan ar thogria isrú. Fuil sin an gníomhreacht feidhmúcháin orpach ó medachas agus cultúr gléan ar líne go rialta. Táid oscailte do dhaoine aonair, do grúpaí agus d'agraíochtaí, agus is féad le teacht ar gachúlas atá uairt an chéad deis eile chun do chuid smaointe a thuairt a gcríis. Ar an daradáil síos, bí nasca. Is féad le dasc orp na cruthaíochta i do thír tróir a thuairtaid chun cabhrú leat na cruite ar thuiscint, iarratas láidir a scrí, agus a bheith de chuid de líonra cóháirte a féidirthe atá le fáil ar fud an aontais. Agus ar an dríúdáil síos, bíodh fís agat. Bhain an orb na cruthaíochta le féchanta rudaí ar shlí nua agus nósanna a bhriseadh. Má thugann de chuid saothar dúlán na norm, má thairsníonn siad teornacha nó má nascann siad pobal le chéile sé seo an áit cheart dóibh. I bheith bheith ceithar nuair a chuirg ceistar hí fé rann chuidú an chlóir le tocha níos fearr den chéad luin eile trean gólachas na bhharbúis Fedora, dúirt Judith Fidicoch, cean aonad orb na cruthaíocht ag an gcumasún orpach.
8: We first spoke about the mission.
6: Le riam ar dús fé mhisean an chlóir, agus bhí níos gur bhéar bhí a gceist ná ár n-éireacht a chaomh nó. Mar sin, tá mi ag obair chun í a chaomh nó, ach ar bhonn níos tochtaí fós, dáilam, tá mi ag obair ar san ár dalchaí. Is rud cuitin bonúsach a bhain linn go léir an cultúr, agus creidim gúil sé thábh atáta den chéad gluain eile gan éanaimi seo an éireacht a úsáid, agus go dúirmis léirithe uaire agus brí nua de.
8: I think it's extremely important for the next generation.
6: Tá níos mó gceist le thóirp na cruthaíochta ná muoinú a bhain. Ráitas tá ann, i d'éir go bhfuil trácht leis an cultúr, go bhfuil luach a buint le de dhá, agus go bhfuil inéistú a dhéanamh ag an orb ina todhchaí cruthaíoch. Bunann sé le talann na chuachtú, éagsúlacht chultúrtha a chosaint, agus cabhrú le smaointe cruthaíochta a bheith féh lá thar theorannacha. Mar sin, má tá ar sceitseáil, iscrí, a chana nó a códú de chéad sárthéthir eile, bíochas agat gur chuid de phobal cruthaíochtaí a haon ar fud na hárpathú, agus tá an taontas orpach réagla tacúlaat. Chun tuile ólaisáil, tuair cuairt a théamh gréasáin ifigóil orb na cruthaíochta nó leabhar le dascóitúil orb na cruthaíochta. D'éadh an chéad deis eile bheinnéas goradaid ná mar cheapantú. Sé Europarl Radio, Radio Gresa in Parliament na Hórpa a chur an podcréile sa de láthair.
4: Immagina di essere a Parigi, comprare un croissant a 1,50 € da una pasticceria, poi arrivare in treno a Bruxelles con un biglietto di 90 € e gustarti una porzione di moule frite a 25 € vicino a Place du Midi. Il tutto senza mai preoccuparti di controllare il tasso di cambio né ritirare banconote straniere. Oggi questa è la normalità. 30 anni fa, invece, varcare i confini dei paesi europei comportava lo stress di cambiare valuta continuamente, in balia di tassi di cambio sempre diversi. Queste operazioni erano un tempo inevitabili per chi viaggiava in Europa, ma ormai hanno ceduto il posto alla praticità quotidiana dell'euro, la moneta unica che facilita viaggi, spese e pagamenti in 21 paesi.
3: Questo episodio della serie Storie e Fatti racconta come l'euro è diventato un pilastro dell'integrazione europea e spiega qual è oggi il suo significato per i cittadini e le imprese.
4: L'euro è molto più di una moneta. È uno dei simboli più evidenti dell'integrazione europea, una pietra miliare del progetto economico dell'Unione. Oggi è utilizzato in tutta Europa da oltre 350 milioni di persone. Ma come funziona la zona euro? Come si è arrivati ad adottare questa moneta? E qual è stato il ruolo del Parlamento europeo?
3: L'idea di una moneta unica è nata alla fine degli anni 60, ma solo nel 1992, con il Trattato di Maastricht, è stato elaborato un piano per creare l'euro. Per i paesi che volevano aderire, il trattato stabiliva condizioni rigide, che oggi conosciamo con il nome di criteri di convergenza. I criteri hanno 4 obiettivi: stabilità dei prezzi, gestione responsabile delle finanze, tassi di interesse prevedibili e una valuta solida. In breve, ogni paese doveva dimostrare che la sua economia era pronta a entrare nella zona euro.
4: La nuova moneta è stata inaugurata ufficialmente nel 1999, ma solo per pagamenti elettronici e transazioni finanziarie. 3 anni più tardi, il 1 gennaio 2002, le banconote e le monete in euro sono entrate in circolazione e hanno sostituito le valute nazionali di 12 paesi. È stato uno dei cambiamenti di valuta più grandi della storia. In Europa venivano introdotte oltre 15 miliardi di banconote e 52 miliardi di monete.
3: La zona euro oggi è composta da 21 paesi dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro come moneta ufficiale. 5 stati membri non l'hanno ancora introdotto, ma si sono impegnati giuridicamente a farlo una volta soddisfatti i criteri necessari. Si tratta di Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. Un'eccezione poi è la Danimarca. Un accordo speciale concluso nel 1992 esonera infatti il paese dall'adottare l'euro.
4: Una moneta comune comporta una responsabilità comune. Poiché usano la stessa valuta, i paesi dell'eurozona devono coordinare bene le proprie politiche economiche per garantire stabilità e sfruttare al meglio i vantaggi dell'euro. A rendere possibile questo coordinamento è l'Eurogruppo, il vertice che riunisce i ministri delle finanze dei 21 paesi e discute regolarmente le sfide economiche, i piani di crescita e le politiche di bilancio.
3: Passare all'euro non significava solo stampare nuove banconote, ma anche realizzare un gigantesco progetto giuridico ed economico. 2 regolamenti chiave dell'Unione hanno stabilito le norme per una transizione regolare. Hanno assicurato che i nostri mutui, contratti di lavoro e risparmi non subissero cambiamenti e garantito una conversione equa e trasparente delle

0: veliko pustolovščino. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
1: Üheteistkümnendal juulil 1995 tungisid Bosnia serblaste väed kindral Ratko Mladici juhtimisel Bosnia idaosas asuvale ÜRO kaitstud alale Srebrenica linna. Järgnevatel päevadel tappis Mladici armee üle 8000 moslemi, peamiselt mehi ja poisslapsi, kes maeti ühisaudadesse. Saatesarja ajalugu ja faktid tänases osas räägime maailmasõdade järgse Euroopa ühest kõige traagilisemast sündmusest, Srebrenica genotsiidist. Uurime, mis olid endises Jugoslaavia liitvabariigis puhkenud sõja tagamaad, mis sündmused leidsid aset Srebrenicas, kuidas reageeriti neile koledustele teistes riikides ja kuidas mälestatakse selle kohutava sündmuse ohvreid täna. Srebrenica genotsiidini viinud sündmused said alguse Jugoslaavia liitvabariigi lagunemisel 1990. Aastate esimeses pooles. Jugoslaavia föderaalne sotsialistlik vabariik hõlmas kuute riiki: Sloveeniat, Horvaatiat, Bosnia ja Hertsegoviinat, Montenegrot, Makedooniat ja Serbiat, ning selle lagunemine algas 1980. Aastal, kui suri Jugoslaavia pikaajaline valitseja Josip Broz Tito. Titol oli õnnestunud oma valitsusaja jooksul hoida eri etniliste gruppide vahel hädavajalikku rahu. Pärast tema surma hakkasid aga pead tõstma marurahvuslased ja süvenesid poliitilised probleemid. 1991. Aastal kuulutasid Sloveenia ja Horvaatia välja iseseisvuse, millele reageeris jõuliselt peamiselt serblastest koosnev Jugoslaavia rahvaarmee. Konflikt levis peagi Bosnia ja Hertsegoviinasse, mille elanike etniline taust oli kuuest vabariigist kõige mitmekesisem. Üksteise vahetus läheduses elasid nii Bosnia moslemid, horvaadid kui ka serblased. 1992. Aastal kuulutas Bosnia ja Hertsegoviina end iseseisvaks ning algas eri pooli hõlmav vägivaldne ja keerukas sõda. Bosnia serblaste soov oli luua suur Serbia ning Serbia valitsuse ja Jugoslaavia rahvaarmee toel alustasid nad enda kontrollial olevates piirkondades etnilist puhastust. Bosnia idaosas asuvast Srebrenica linnast on tänaseks saanud toonaste sõjakoleduste sümbol. 1993. Aastal kuulutas ÜRO linna kaitstud alaks, kus vägivaldsed relvastatud rünnakud olid keelatud. Sellest hoolimata tungisid linna Bosnia serblased ning takistasid toidu, meditsiinitarvikute ja humanitaarabi liikumist. 1995. Aasta juulis väljus olukord Srebrenicas lõplikult kontrolli alt. Linnas elas tollal tuhandeid Bosnia moslemeid, kes olid põgenenud sinna ümberkaudsetest piirkondadest. Peagi oli aga linn kaitsetu ja selle elanikelt võeti ligipääs põhilistele esmatarbekaupadele. 11. juulil 1995 tungis Srebrenicasse kindral Ratko Mladici armee, keda ei suutnud tagasi hoida ka ÜRO kaitsejõudude alla kuulunud Hollandi rahuvalvajad. Järgnes moslemite süstemaatiline tapmine, mille ohvriks langesid eelkõige mehed ja poistlapsed. Naised, lapsed ja vanurid sunniti oma kodudest lahkuma. Paari päeva jooksul tapeti Srebrenicas ja selle lähiümbruses ligi 8000 Bosnia moslemit, kes maeti massihaudadesse. Paljud neist kaevati hiljem välja ja maeti ümber, et varjata toimunud genotsiidi jälgi. Tuhanded naised, lapsed ja vanurid küüditati ning seksuaalvägivalla ohvriks langes ligi 50 000 naist. Rahvusvaheline üldsus reageeris Bosnias toimunud jõhkrale kuriteole aeglaselt. Srebrenicas juhtunu oli aga niivõrd šokeeriv, et tõi päevavalgele ÜRO rahuvalvemissiooni vead. Srebrenitsas toimunud koleduste tõttu korraldas NATO bosnia-serblaste armee vastu õhurünnakuid, mis viis selleni, et 1995. aasta detsembris sõlmiti Bosnia sõja lõppu kuulutav Daytoni leping. Endistes Jugoslaavia riikides aset leidnud sõjakuritegude uurimiseks loodi endise Jugoslaavia asjade rahvusvaheline kriminaalkohus. 2001. aastal kuulutas kriminaalkohus Srebrenitsas toimunud massimõrvad genotsiidiks ning oma tegude eest mõisteti süüdi mitmed juhtfiguurid, seal hulgas Ratko Mladic ja Radovan Karadžič. Aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, millega mõistis Srebrenitsa genotsiidi hukka. Parlament mälestas ohvreid ja avaldas toetust kõigile peredele, kellest paljud ei tea siiani, mis nende sugulastega toona juhtus. Resolutsiooniga sooviti kuulutada 11. juuli kogu Euroopas Srebrenitsa genotsiidi mälestamise päevaks. Eelkõige sooviti resolutsiooniga rõhutada, kui oluline on sellistest õudustest rääkida, et liikuda õigluse ja leppimise suunas. 2015. aastal, kui Srebrenitsa massimõrvast möödus 20 aastat, mõistis Euroopa Parlament genotsiidi veel kord hukka ja võttis vastu uue resolutsiooni. Parlament nõudis, et Bosnia ja Hertsegoviina poliitikud võtaksid tuleviku silmas pidades möödunu eest vastutuse. Lisaks tunnustati resolutsioonis endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu tööd ja vajadust kiirendada sõjakuritegude kohtuprotsesse. 2015. aastal võttis Strasbourgis toimunud täiskogul sõna digitaalmajanduse ja ühiskonna volinik Günther Oettinger, kes sõnas järgmist.
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
1: Me peame teadvustama, et maailm, sealhulgas Euroopa riigid, ei suutnud ohvreid kaitsta. Srebrenitsa genotsiid jättis oma jälje nii Balkani riikidele kui ka kogu Euroopale, eriti aga Bosnia ja Hertsegoviinale. Meil on moraalne kohustus selliseid koletuid mineviku sündmusi mitte unustada.
2: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Parlament kutsus üles looma haridus- ja kultuuriprogramme, et toimunud paremini mõista ning avaldas toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele nagu Srebrenitsa emade ühendus ja Sepa Enklaav, kes on näinud vaeva, et tõsta inimeste teadlikkust ja teinud tööd lepituse nimel. Parlamendi vastu võetud resolutsioonide eesmärk on näidata, et Euroopa Liit on pühendunud sõjakuritegude ennetamisele ning seisab selle piirkonna rahu ja stabiilsuse eest. ÜRO Peaassamblee tunnistas 2024. aastal Srebrenitsas toimunud tragöödia ulatust ja võttis vastu resolutsiooni, mille kohaselt kuulutati 11. juuli rahvusvaheliseks Srebrenitsa genotsiidi ohvrite mälestamise päevaks. Ühtlasi kinnitatakse resolutsiooniga, et rahvusvaheline üldsus on pühendunud sarnaste jõhkrate massikuritegude ennetamisele. Srebrenitsa genotsiid on lähimineviku üks jubedamaid sündmusi. 1995. aasta juulis toimunud õudused ilmestavad tabavalt, kui kohutav võib olla etniliste konfliktide tulemus ja kui tähtis on sellistes olukordades rahvusvaheline sekkumine. 11. juuli mälestuspäev kuulutati välja eelkõige ohvrite austamiseks, kuid selle eesmärk on juhtida maailma tähelepanu ka genotsiidi ja etnilise puhastuse õudustele. See on vajalik meeles pea rahvusvahelisele üldsusele seista inimõiguste ja õigluse eest, et midagi sellist enam kunagi ei korduks. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
3: Blienta pioganus, die wir koege nachne mir den geno erenente sorpoch, aga serne bolstad. Se es brile koege nachne mir, na irlishi achne mirche, awel schwienza twardale, boykat, nu idealu virachain, a usoid chon sprukene polituile a wintermach. Is feib falle tuil agus achna miach ean coegan dan eantas, atá ag airinus traum chosíd ar ar a chéile. Ar an drachúr is biogus féidir leis an agriacht chaunda tradála denna fe, tais gur clachtas navir ar mòil agus kelte vien a gest. Agus gadíla fyr yéni, ní ra vén unstum glí hoil ag an eantas chan daling lecleis. Léirigh Parliament na Háirpa agus roinnt tíortha in san eantas a nimní féin gcóéigeann ach na miach den chéadúr sa bhliain fethe fethe. Déantaigh an comisiún leis na cúisna imníosán agus thug sé ard ar gharm na Parliamenta go mbeadh beartha nua ann chun dulaing leicleis an bhaib. An tarra bhí air sin ná ráiteas comhpháirteach ón comisiún, ón gcáile agus ón Parliament. An tábhar bhíodh an ráiteas ná ionstam chun gníomhaíocht chóéigneach a dhéanann tíortha nachúil in san eantas a dtugtar tríú tíortha ortha chomá, a chosc agus a chealú. Fuil siad an ráiteas in éanacht leis an rialacháin a bhrennethe maidir le foraimú trádála. I mian in olag fethe fear féin díol siad an comisiún tugra le haghaidh ionstam frí chóéigin. Leis an ionstam chuir faoi ar chumas an eantas freagairt é thuachláin a bhain le chóéigin ar bhonn níos éifeachtaí ar an leibhéil domhanda. Ina hagra thug an comisiún an sanmhíniú sa Hlanas ar chóéigeannach na miach. Chuir isteach ar roghanna ceannasacha dlistanacha an eantas nó bástáid trí bhearta aimú nó trí aimú bearta bhagairt, ar bearta iad le na nentar difer de phrádáil nó inistíocht chun scór mónú nó ghlacha gníomh ar le a chosc nó a dhéanamh. Féach mé sé hápla na húil. I mí na saona fethe fethe héan os clíag ifig an a díoch do chuid na tíomhaine i Vilnius na Lituáine. Os fud éag a rónaíoch an tanamson, le tagat an tíomhain seachas do Taipei, bas rialtas Beijing gur sárú a bhí ann ar frunspul na héan Síne a bhain. Féin brunspul san deirte nach chuil ann a héan Síne a bhain agus gur cuide í an tíomhain. Cruthaíoch tanas olbhúr idir an taontas agus an tín mar gheolar an méid san. Bíad sriúnta trádála an príomhhionnachar ar rialtas na Lituáine, agus díríag ar cholachtaí Lituánacha le boicot generálta faoi blí chomá. Chaile sé sin tais go ghearan tín siar nócha fáin géad ar a húnpórtálacha ón Lituáin. Bhí beartha eile in san áirbh chomá, i dtí ealú riarachain mar aon na sriúnta inistíochta agus trasóireachta chur a gás. Ceandas na beartha ba dhéana ná gur bhain an tín an Lituáin dá chóras custom. Mar thura ar sin ní raibh aspóir tálathe na Lituáine in ann na bápéirichas custom a chódú a hile. Níor liga glastas isteach agus níor anuag iiritas ar úmpáirtáil ná conairthaí ganó. Nuair nár éirigh lena trádfach dearcha rialtas na Lituáine a athrú, ghéirigh an tín ar na bearta trí a láir a bhthuairt as na fiontar a bhí a fáil targaíonú úncar ón Lituáin, go bhéad fhí díorú ortha san chomá. Cúpla mian íagsan, ug cólachtaí Gearmánacha áirithe le fios go raibh ar féin thíos leis na smachtbhannaí tánaisteacha san. Is gné lárnacht an chóéigeanna go mbíonn sé tarlú an istaghine. Is annamh go n-aithníonn an stát na bearta atá gur a bhaim ag tír eile, ná na nascanna idir an stát féin agus lasna measta na tíre eile. Cílíonn sé sin go mbíonn sé annaheacair nó nachmór in déanta, curan aghaidh na gleachta sanna i bhórim amhail an agraíocht chonda trádála. Cé na bhfuil sé san díirithe ar an tín, tá sé mar aim leis an ionstam frí chóéigeann nua cabhrú leis an eantas dúshláin cosúil leis an gceannsá a bhreagairt. Cad atá in san ionstam frí chóéigeann? In san déach sa ghlach an chóile agus an Pharlaiment, tugtar sanmhíniú sa léir ar an gcóéigeannach na miach, agus ceadaítear den eantas gníomhú a gásna in bhfuil tír nachhfuil in san eantas a bagart beartha chóéigeannach a chur a bhaim. Ina haunta san, lagan sé tréibh sí ama síos le haig gníomhaíocht de chuid neantais féin ionstam, lena n-áirítear tréibh sé ama don ragairt ar chóéigeann. Chóéantaíoch gineach an chóile go fuair múil, le bhóta trí thromlach cáilithe an ann don chóéigeann bunna ar thugra ón gcomisiún agus ar an mhianaise a bailíoch. Bhí cuachtaí corchan feidhmeag an gcomisiún chun cine dhéanamh maidir le fríomhbhearta. Ba chóir go mbeadh aon ragairt córéireach a gcomparáid leis an damáiste déantar agus a gcóréir le rialacha idirnáisiúnta. Ar deireadh bheadh an taontas an ann iarraidh anois, gnéanfadh an tír nach bailstáit den aontasaí an dochar dhéanana chóéigeannach na miach i dhéisiú. Dúirt Bernd Lange cathaoirleach an chuisteam thrádáil idirnáisiúnta an méid sa Hlanas sa Suíomhlánach i mí dheireadh fómhair 2023.
4: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
3: Tá ionstrum agaon is nach tiger gan fiacla í. Is fear hiagar le fiacla í. Ní pistol isca í, is gunna í. Agus uaranta is gá gunna a chur a láthair, fiúm as oldit nach nú sáidfar ó lá go lóe. Mar sin is léir gur rá a dhearnach í an ionstrum sa. Tás d'aonóin go mbeadh clé idir singe agus ar gcomhpháirte a trádála chun go réitheoimí seo ar bhaibhanna. Ach mar bhfuil aon éidirach dhann é sin dhéanamh in ar na dála, tá deis a gcaing ar lasna achna miacha a chosint leis an ionstrum sa. A bhuíochas den ionstrum frithchóigin nua, tá móna dlíthuaile ag tíortha an aontas in is, chun daling leic le bearta chóigneacha ó thíortha nachhualint an aontas. Ionstrum atá riachtanach agus aigáthairt ag éofála tíocht atá ag éirí níos teantá sí. Si Parliament na Háirpe chuir an podchéile sa do láthair. Tá tuile eolais ar fáil é thíobh gréasáin Think Tank Parliament na Háirpe.
5: O desporto ajuda a melhorar a vida das pessoas e oferece benefícios inegáveis. O exercício reforça a nossa saúde e condição física, deixa-nos mais bem dispostos e pode fazer-nos sentir mais fortes, mais enérgicos e mais autoconfiantes. Por outro lado, a falta de exercício físico pode potenciar o aumento de peso, doenças físicas, como as cardiovasculares, e problemas de saúde mental. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste podcast, vamos analisar a forma como a União Europeia está a promover o desporto e a torná-lo mais acessível a todos. Embora seja muito importante fazer exercício, os níveis de atividade física das pessoas têm vindo a diminuir. Segundo um inquérito Eurobarómetro de 2004, cerca de 60% dos europeus declararam então fazer regularmente algum tipo de exercício físico. Contudo, mais recentemente, no inquérito Eurobarómetro de 2022, cerca de 60% dos europeus afirmaram nunca ou raramente fazer exercício ou praticar desporto. As baixas taxas de exercício físico entre as pessoas na UE são alarmantes e têm impacto em muitas áreas da vida. Quando a saúde e o bem-estar das pessoas são afetados, a economia também o é. Os baixos níveis de aptidão física na sociedade aumentam os custos com cuidados de saúde, diminuem a produtividade no trabalho e reduzem a empregabilidade. O desporto não só é essencial ao nosso bem-estar, como também contribui para a economia da UE. Para o eurodeputado Nikos Papas, antigo jogador profissional de basquetebol, o desporto ajuda a promover a unidade e a harmonia. Para mim foi uma grande escola, uma grande universidade. Aprendi a trabalhar em harmonia com pessoas desconhecidas para um objetivo comum, um resultado comum, ganhar. Nunca me incomodei com quem estava ao meu lado ou à minha frente, se tinham uma cor de pele, religião, nacionalidade ou orientação sexual diferentes. Estávamos todos juntos para nos abraçarmos quando ganhávamos e para nos consolarmos quando perdíamos. Para mim, o desporto é o oposto do racismo e da intolerância. Embora o desporto junte pessoas de diferentes origens, também pode criar divisões. Têm ocorrido inúmeros incidentes com adeptos que praticam atos de violência ou motivados pelo discurso de ódio em eventos desportivos. No entanto, para a eurodeputada e antiga futebolista Carolina Morace, o problema não está no desporto em si. As claques são um reflexo da sociedade. O comportamento reprovável das claques não é um problema do futebol ou do basquetebol. É um problema da sociedade que cria pessoas que agem desta forma. A União Europeia opõe-se a qualquer forma de violência verbal ou física em eventos desportivos. Está empenhada em prevenir este tipo de incidentes, reforçando a cooperação com organizações relevantes, autoridades locais e organismos responsáveis pela aplicação da lei. Além da violência e do discurso de ódio, a UE identificou uma série de outros problemas no desporto, como a disparidade salarial entre homens e mulheres e o acesso restrito das mulheres a cargos de gestão. Outro problema é a falta de estruturas adequadas às pessoas com deficiência. Durante uma conferência sobre desporto no Parlamento Europeu, a nadadora paraolímpica Vitória Bianco afirmou que é necessária uma ação conjunta para abordar esta questão.
6: La criazione di strutture accessibili è possibile, però...
5: È possibile creare strutture acessíveis, mas precisamos de uma comunidade unida, de políticas adequadas, de federações e instituições que trabalhem em conjunto. Só assim conseguiremos garantir que o desporto se torne um direito universal para todos. O desporto pode também contribuir para a integração dos migrantes na Europa. Um exemplo de integração bem-sucedida através do desporto é a história dos irmãos Antetokounmpo, que fizeram carreira como jogadores de basquetebol na Grécia antes de rumarem à NBA, a primeira liga de basquetebol profissional dos Estados Unidos. Ainda na mesma conferência, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, Thanasis Antetokounmpo explicou que ser europeu faz parte da sua identidade. Sou afro-europeu de segunda geração. É assim que me sinto, afro-europeu. Pertenço a duas culturas que, sem querer ofender ninguém, considero estarem entre as melhores do mundo, a grega e a nigeriana, naturalmente. Thanasis Antetokounmpo salientou também que, se não fosse o desporto, não teria tido as mesmas oportunidades na vida. Se não fosse o desporto, não estaria aqui hoje à vossa frente. A sério, a verdade é essa. Estaria lá fora, na rua, e vocês passariam por mim, ali mesmo. A UE reconhece o importante papel do desporto na integração social. Entende que a inclusão do desporto na sua agenda política é benéfica para todos. Em 2007, a Comissão Europeia publicou o seu livro branco sobre o desporto, o seu principal contributo para o tema. Desde então, a UE tem vindo a desenvolver ativamente políticas neste domínio. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 2009, a União obteve pela primeira vez competências específicas no domínio do desporto. Passou assim a ter o direito de apoiar as medidas dos Estados-membros e de ajudar a promover o desporto na Europa. No âmbito da cooperação da União Europeia, no domínio do desporto, os ministros da UE, responsáveis por esta pasta, participam nas reuniões do Conselho, Educação, Juventude, Cultura e Desporto. Além disso, realiza-se anualmente o Fórum Europeu do Desporto, que reúne os principais intervenientes neste domínio, incluindo federações desportivas, comitês olímpicos, atletas e voluntários, dando-lhes a oportunidade de contribuírem para definir a política da UE em matéria de desporto. A União também elabora regularmente novos planos de trabalho para o desporto, que estabelecem prioridades e objetivos estratégicos para este setor em toda a UE nos anos seguintes. Mas a União Europeia faz ainda mais pelo desporto. Por exemplo, também financia atividades desportivas através do programa Erasmus+. Cerca de 2% do seu orçamento global, no valor de mais de 26 mil milhões de euros, foi especificamente atribuído ao desporto para o período de 2021 a 2027. O Erasmus+ permite às organizações criar parcerias que as ajudam a cooperar e a partilhar boas práticas. Graças a estas parcerias, as organizações podem realizar atividades conjuntas para promover o desporto e as carreiras duplas dos atletas, fomentar a tolerância e impulsionar a inclusão social. As parcerias constituem também uma oportunidade para unir forças e combater as ameaças ao desporto, como a dopagem e a viciação de resultados. O Erasmus+ também apoia eventos sem fins lucrativos que promovem o exercício físico, incentivam o voluntariado no desporto e ajudam a combater a discriminação. Além disso, o Erasmus+ dá ao pessoal das organizações desportivas a oportunidade de participar em missões de aprendizagem por observação e de acompanhamento no estrangeiro. A União Europeia não só presta apoio e financiamento às atividades das organizações e redes desportivas, como também desenvolve as suas próprias iniciativas e ideias para promover o desporto. Numa resolução de 2012, o Parlamento Europeu propôs um Dia Europeu do Desporto à escala da UE, que se transformou numa Semana Europeia do Desporto em 2015. A Semana Europeia do Desporto decorre entre 23 e 30 de setembro, com os Estados-membros e países parceiros a organizarem uma vasta gama de interessantes atividades e eventos. Em 2024, a Semana Europeia do Desporto foi celebrada em quase 40 países dentro e fora da UE, onde milhões de pessoas, incluindo atletas profissionais, se reuniram para partilhar a sua paixão pelo desporto. Pessoas de todas as idades e níveis de aptidão física participaram numa série de atividades, como maratonas, luta livre, futebol, torneios de ténis e até caminhadas tranquilas no parque. As várias atividades contaram com o apoio de federações desportivas, clubes locais, escolas, organizações de saúde e comitês olímpicos nacionais. Entre outras iniciativas da UE para celebrar o desporto, contam-se os prémios desportivos Be Active e Be Inclusive. Os prémios destinam-se a pessoas e projetos que promovem o exercício físico e utilizam o desporto para ajudar diferentes grupos da sociedade a integrarem-se. Todos estes esforços demonstram o empenho da UE em promover o desporto e a forma como este pode beneficiar a sociedade europeia no seu conjunto. Embora sendo certo que ainda há desafios por enfrentar e áreas em que são necessárias melhorias, a UE fez muito nas últimas décadas para ajudar a promover o desenvolvimento e a paz na Europa através do desporto. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
7: Cenu Dafne Caruanové Galiciové za žurnalistiku za rok 2024 získal neziskový přeshraniční projekt Ztracení v Evropě – Lost in Europe, který odhaluje pozadí nanejvýš aktuálního a znepokojivého jevu – zmizení více než 51 tisíc dětských migrantů.
8: Liberté d'expression.
9: Freie Meinungsäußerung.
10: Libertà d'espressione.
11: Libertà d'espressione.
12: Di la verità anche se la tua voce trema.
13: Daphne Caruana Galizia.
7: Vítězný investigativní projekt odhalil, že z mnoha dětských migrantů, kteří do Evropy dorazili bez doprovodu v letech 2021 až 2023, se jich 51 tisíc pohřešuje. Na šetření spolupracovaly mediální organizace z Německa, Itálie, Řecka, Nizozemska, Belgie, Irska a Spojeného království. Díky němu vyšlo najevo, že ve výkazech a údajích o pohřešovaných dětech jsou značné nedostatky. Statistiky jsou šokující. Od roku 2021 každý den zmizelo téměř 50 dětí. V rámci projektu Ztracení v Evropě byly shromážděny údaje z 31 zemí a zjistilo se, že ve statistikách chybí údaje o desítkách tisíc dětí z řad migrantů. Panují obavy, že mnoho z nich se stalo oběťmi obchodování s lidmi nebo moderního otroctví. Při přibírání ceny spoluautorka projektu Gisje van Harenová uvedla.
14: European member states are responsible for these children.
7: Členské státy Unie jsou za tyto děti odpovědné. Ale oni mizí beze stopy a my ani nevíme, kolik jich je. Pokud cestují sami po Evropě, je za ně odpovědný členský stát, ve kterém se zrovna nacházejí. A já se ptám, je přijatelné, aby zmizelo dítě, za které nesete odpovědnost? Není to poprvé, co tento projekt přinesl na poli evropské investigativní žurnalistiky zásadní zjištění. V roce 2021 například odhalil, že v letech 2018 až 2020 zmizelo více než 18 tisíc dětí. Tím, že svá dosavadní zjištění rozšířili o nové skutečnosti, novináři znovu strhli pozornost na krizi, která se v průběhu let jen zhoršila. Jejich práce je zásadní připomínkou toho, že žurnalistika může odhalovat nepříjemnou skutečnost a požadovat, aby někdo převzal odpovědnost. Mezi partnery projektu mimo jiné patří angloamerická stanice CNN, německý portál Zeit Online nebo belgický deník The Standard a řada dalších médií. Bylo to právě díky této síti investigativních novinářů, že se o celé věci dovědělo mezinárodní publikum. Cenu Daphne Caruanové Galiciové za žurnalistiku uděluje Evropský parlament každý rok, v den výročí vraždy Daphne Caruanové Galiciové, aby uctil její památku. Při slavnostním předávání ceny předsedkyně Metzolová prohlásila.
15: This is the fourth edition.
7: Toto je čtvrtý ročník ceny Daphne Caruanové Galiciové za žurnalistiku. Připomíná nám, že se parlament zavázal chránit svobodu médií, jejich nezávislost a pluralismus jako základní stavební kameny demokracie. Je také oceněním práce všech novinářů, kteří každodenně riskují své životy a živobytí, aby odhalovali pravdu bez ohledu na to, kde je ukryta nebo komu se nebude hodit. Oceněním všech, kdo jsou při výkonu práce ohroženi na životě, nebo o něj dokonce přišli. Cena byla založena v roce 2019. a připomíná neocenitelnou úlohu, kterou žurnalistika hraje při ochraně unijních hodnot a obraně demokracie a lidských práv. Mohou se o ní ucházet novináři, kteří výsledky své práce zveřejnili v Evropské unii. Vítězi pak připadne odměna ve výši 20 000 eur. Daphne Caruanová Galiciová byla maltská novinářka, blogerka a protikorupční aktivistka, která byla zavražděna v roce 2017. Ve svých reportážích se zabývala praním peněz, vazbami mezi online hazardními hrami a organizovaným zločinem a fenoménem tzv. Zlatých pasů, tedy udělování maltského občanství výměnou za investice. V polovině října 2017 byla zabita v blízkosti svého domu, kdy v jejím autě explodovala nálož nastražená pod sedadlem. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu. Více podcastů najdete na našich internetových stránkách.
8: Am 11. Juli 1995 eroberten die Truppen der bosnischen Serben unter der Führung von General Ratko Mladic die Stadt Srebrenica in Ostbosnien, die von den Vereinten Nationen zur Schutzzone erklärt worden war. In den darauffolgenden Tagen wurden über 8000 Muslime, hauptsächlich Männer und Jungen, systematisch ermordet und in Massengräbern verscharrt. In dieser Folge der Reihe Geschichte und Geschehnisse geht es um eines der tragischsten Ereignisse des späten 20. Jahrhunderts, den Völkermord von Srebrenica. Wir bieten Ihnen in unserem Podcast einen kurzen Überblick über den Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Außerdem gehen wir ausführlich auf die Ereignisse von Srebrenica und darauf ein, wie man diese Gräueltat weltweit einschätzt und wie man ihrer gedenkt.
9: Wer nach den Ursachen des Völkermords von Srebrenica forscht, sollte in die frühen 1990er Jahre zurückblicken, als sich die sozialistische Föderative Republik Jugoslawien auflöste. Sie war 1945 gegründet worden und bestand aus 6 Teilrepubliken: Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien. Nach dem Tod des langjährigen Diktators Josip Broz Tito im Jahr 1980 zerfiel der Staat jedoch nach und nach in seine Einzelteile.
8: Tito hatte jahrzehntelang die schwierige Aufgabe gemeistert, für das friedliche Zusammenleben der Volksgruppen Jugoslawiens zu sorgen. Doch nach seinem Tod nahmen Nationalismus und politische Instabilität zu. 1991 erklärten Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeit. Und die jugoslawische Volksarmee, in der die Serben das Sagen hatten, reagierte darauf mit Gewalt.
9: Der Konflikt erreichte bald auch Bosnien und Herzegowina, die ethnisch vielfältigste der 6 Teilrepubliken, in der Bosniaken, also bosnische Muslime, Kroaten und Serben nahe beieinander lebten. 1992 erklärte sich auch Bosnien und Herzegowina für unabhängig. Daraufhin brach ein brutaler und verworrener Krieg zwischen mehreren Parteien aus. Die bosnischen Serben, unterstützt von der serbischen Regierung und der jugoslawischen Volksarmee, wollten ein sogenanntes Großserbien schaffen. Dazu entfernten sie andere Volksgruppen aus den Gebieten, die sie kontrollierten. Beschönigend nannten sie dieses Vorgehen ethnische Säuberung.
8: Die Stadt Srebrenica in Ostbosnien wurde zum Sinnbild der Brutalität dieses Krieges. 1993 wurde Srebrenica von den Vereinten Nationen zur Schutzzone erklärt, in der es weder bewaffnete Angriffe noch sonstige feindselige Handlungen geben durfte. Trotzdem belagerten die Truppen der bosnischen Serben die Enklave. Sie versperrten den Zugang zu Nahrungs- und Arzneimitteln und humanitärer Hilfe.
9: Im Juli 1995 spitzte sich die Lage in Srebrenica bis zum Äußersten zu. Tausende bosniakische Flüchtlinge waren aus dem Umland in die Stadt geflohen, die vollkommen schutzlos war. Überall fehlte es am lebensnotwendigsten. Am 11. Juli 1995 eroberten die Truppen der bosnischen Serben unter General Ratko Mladic die Stadt. Die in Srebrenica stationierte niederländische Friedenstruppe der Vereinten Nationen konnte die Einnahme der Stadt nicht verhindern. Die Bosniaken wurden regelrecht abgeschlachtet. Frauen, Kinder und Ältere vertrieb man gewaltsam aus der Gegend.
8: In den folgenden Tagen wurden in und um Srebrenica etwa 8000 Bosniaken hingerichtet, vor allem Männer und Jungen. Ihre Leichen verscharrte man in Massengräbern. Später grub man viele Leichen jedoch wieder aus und bettete sie um den Völkermord zu vertuschen. Frauen, Kinder und Ältere wurden zu Tausenden gewaltsam abgeschoben. 20 bis 50.000 Frauen und Mädchen wurden Opfer sexueller Gewalt.
9: Die Weltgemeinschaft reagierte zögerlich auf die Gräueltaten in Bosnien. Doch die Geschehnisse von Srebrenica erschütterten die Welt. Sie machten deutlich, dass die Vereinten Nationen mit ihrer Friedensmission gescheitert waren. Schließlich reagierte die NATO. Sie griff die Truppen der bosnischen Serben aus der Luft an. Dies führte schließlich im Dezember 1995 zum Friedensabkommen von Dayton, das den Bosnienkrieg beendete.
8: Man gründete den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, um Verbrechen zu untersuchen, die während der Kriege auf dem Balkan in den ehemaligen Teilrepubliken Jugoslawiens begangen worden waren. Dieser Gerichtshof entschied im Jahr 2001, das Massaker von Srebrenica als Völkermord einzustufen. Mehrere wichtige Persönlichkeiten, darunter General Mladic und der damalige serbische Präsident Radovan Karadzic, wurden für ihre Mitschuld an den Gräueltaten verurteilt.
9: Im Jahr 2009 verurteilte das Europäische Parlament in einer Entschließung den Völkermord in Srebrenica. Es gedachte der Opfer und bekundete den betroffenen Familien sein Beileid. Viele von ihnen wissen bis heute nicht, was mit ihren Angehörigen geschah. In der Entschließung wurde gefordert, den 11. Juli EU-weit zum Tag des Gedenkens an den Völkermord von Srebrenica zu erklären. Man müsse diese entsetzlichen Gewalttaten eingestehen, damit Gerechtigkeit und Aussöhnung möglich würden.
8: 2015, zum 20. Jahrestag des Massakers von Srebrenica, verurteilte das Europäische Parlament den Völkermord in einer weiteren Entschließung. Darin hieß es, dass die politischen Vertreter in Bosnien und Herzegowina die Vergangenheit anerkennen müssten, um gemeinsam erfolgreich auf eine bessere Zukunft hinzuarbeiten. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien leiste wichtige Arbeit und man müsse alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Kriegsverbrecherprozesse zu beschleunigen.
9: Im Juli 2015 sagte Günther Oettinger, der damals in der Europäischen Kommission für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft zuständig war, auf der Plenartagung des Europäischen Parlaments in Straßburg Folgendes.
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen. Der Völkermord von Srebrenica hat nicht nur im Südosten Europas, sondern in ganz Europa Wunden, Spuren hinterlassen. Er schlug tiefe Wunden in Bosnien und in Herzegowina und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
9: Das Parlament forderte auch Bildungs- und Kulturprogramme, die es ermöglichen, solche Gräueltaten besser zu verstehen. Es bekundete außerdem seine Unterstützung für zivilgesellschaftliche Organisationen. Eine davon ist der Verein der Mütter der Enklaven Srebrenica und Jepa. Organisationen wie diese trugen entscheidend zur Bewusstseinsbildung und Aussöhnung bei.
8: Die Entschließungen des Parlaments machen deutlich, wie engagiert die EU versucht, derartige Verbrechen zu verhindern und dauerhaften Frieden und Stabilität im ehemaligen Jugoslawien zu fördern.
9: Die Generalversammlung der Vereinten Nationen erkannte das ungeheure Ausmaß der Tragödie von Srebrenica in diesem Jahr an und erklärte den 11. Juli zum Internationalen Tag der Besinnung und des Gedenkens an den Völkermord in Srebrenica. An diesem Tag will man der Opfer gedenken und bekräftigen, dass die Weltgemeinschaft entschlossen ist, derlei Gräueltaten in Zukunft zu verhindern.
8: Der Völkermord von Srebrenica ist in der Tat eines der dunkelsten Kapitel der jüngeren Geschichte. Die Ereignisse vom Juli 1995 zeigen, wie verheerend sich ethnische Konflikte auswirken und wie dringend notwendig es ist, dass die Welt in solchen Fällen nicht tatenlos zusieht, sondern beherzt eingreift. Das jährliche Gedenken am 11. Juli ist nicht nur eine Würdigung der Opfer, sondern auch ein Aufruf an die Welt, zu handeln und weiter gegen die Gräuel des Völkermords und der ethnischen Säuberung gewappnet zu sein. Dieser Tag mahnt uns, dass die Weltgemeinschaft die Menschenrechte achten und Recht und Gerechtigkeit wahren muss, damit sich die Geschichte nicht wiederholt.
9: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

Evropská rada, Rada Evropské unie, Rada Evropy. Pardon, můžete to zopakovat? Je to matoucí, že? Všechny tři se jmenují skoro stejně. Co má každá z nich v popisu práce? A čím se od sebe vlastně liší? Pojďme se na ně podívat podrobněji. Začněme s Evropskou radou. Ta se skládá z hlav států nebo předsedů vlád všech 27 členských států Unie. Zasedají v ní třeba německý spolkový kancléř, francouzský prezident nebo český premiér. A mezi členy Evropské rady se počítá také předseda Evropské komise. Slovo všech členských států tu má stejnou váhu. Evropská rada má svého předsedu nebo předsedkyni, které si volí na 2,5 roku. Předsedající může mandát jednou opakovat. Od roku 2024 je předsedou Evropské rady bývalý portugalský premiér António Costa. Evropská rada se schází nejméně 4x do roka, aby společně stanovila celkové politické směřování a priority Unie. Nevyjednává o právních předpisech ani je sama nepřijímá. Pouze poukazuje na záležitosti, kterým by se měla Unie věnovat, a navrhuje, co přesně bude zapotřebí udělat. Evropská rada dále řeší nečekané problémy a krize. V posledních letech si musela poradit například s válkou na Ukrajině, covidem, finanční krizí nebo Brexitem. Rada dále zodpovídá za jmenování kandidátů do vysokých unijních funkcí, například prezidenta Evropské centrální banky, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nebo předsedu Evropské komise. Když tedy víme, co Evropská rada dělá, jak si ji už příště neplést se zbývajícími dvěma radami? Stačí si zapamatovat následující pomůcku. V Evropské radě dávají hlavy členských států své hlavy dohromady. Evropská rada sídlí v Bruselu ve stejné budově jako další z našich rad, Rada Evropské unie. V Radě Evropské unie se utváří unijní právní předpisy. Možná ji znáte také pod jménem Rada ministrů. Skládá se totiž z ministrů vlád jednotlivých členských zemí, kteří jsou odpovědní za určité politické oblasti. Například ministři hospodářství a financí společně jednají o finančních záležitostech, zatímco ministři spravedlnosti se zabývají otázkami justice. Zajímavé je, že předsednictví Rady Evropské unie se každého půl roku ujímá jiný členský stát. A právě ministři toho členského státu, který v dané době zastává předsednictví Rady Evropské unie, také předsedají zasedáním. Rada Evropské unie právní předpisy neprojednává a nepřijímá sama, ale společně s Evropským parlamentem, s nímž také schvaluje unijní rozpočet. Jak si ale zapamatovat, jak přesně se tato rada jmenuje? Může nám pomoci, že jako jediná má ve své jméně Evropskou unii a k tomu i druhý název – Rada ministrů. Jak jsme už zmínili, tento název dostala díky svému složení, neboť ji tvoří ministři z každého členského státu. Jako poslední je na řadě Rada Evropy. Na rozdíl od předchozích dvou rad není Rada Evropy institucí Unie, ale samostatnou organizací. Účastní se jí 46 států, což je o poznání více než členů Unie. V Radě Evropy má své místo všech 27 členských států Unie a mezi členy, kteří k Evropské unii nepatří, můžeme jmenovat třeba Spojené království, Turecko, Lichtenštejnsko nebo Švýcarsko. Rada Evropy byla založena už v roce 1949 a je nejstarší mezivládní organizací v Evropě. Sídlí ve Štrasburku ve Francii, stejně jako Evropský parlament. Parlament dokonce dříve pořádal svá plenární zasedání v hlavní budově Rady Evropy. Palais de l'Europe neboli Paláci Evropy. Parlament se později přestěhoval, ale jeho budova je dodnes s palácem propojena. Rada Evropy je organizace, která chrání lidská práva, demokracii a právní stát. Má i svůj vlastní soud, Evropský soud pro lidská práva. Zde mohou občané podat stížnost na některý ze států, pokud se domnívají, že porušil jejich práva a svobody. Na tento soud se ovšem mohou obrátit až poté, co svůj případ předložili nejvyššímu soudu ve svém státě.
Rada Evropy jako mateřská instituce Evropského soudu pro lidská práva v prvé řadě usiluje o to, aby k porušování lidských práv vůbec nedocházelo. Dělá to prostřednictvím úmluv. Úmluvy jsou mezinárodní právně závazné smlouvy. První takovou smlouvou Rady Evropy byla Evropská úmluva o lidských právech, která je základem veškeré její činnosti. Podepsali ji všichni členové a sepsali v ní veškerá práva a svobody občanů, které se zavázali chránit. Rada Evropy sleduje situaci ve svých členských státech a dává jim doporučení, jak v různých oblastech vyřešit nedostatky. Zabývá se například násilím, korupcí, rasismem, obchodováním s lidmi, terorismem, svobodou projevu a svobodnými volbami. A jak tuto radu odlišit od ostatních? Podívejte se na Evropu ze zeměpisného hlediska jako na kontinent. Tato rada má více členských států než Evropská unie a je tak jedinou radou, která ve svém názvu nemá jen odvozeninu, ale celý název kontinentu. Nakonec si shrneme, co jsme se o všech třech radách dověděli. Každá má své specifické funkce, a to vést nás kupředu, vytvářet právní předpisy nebo chránit lidská práva a demokracii. Pouze dvě z nich spadají pod Evropskou unii. Evropská rada a Rada Evropské unie. Rada Evropy je samostatná organizace, která ale s unií sdílí stejné základní hodnoty. Evropská unie i Rada Evropy se starají o dobré životní podmínky občanů a historicky mají mezi sebou úzké vazby. Rada Evropy nejenže s unií sdílela svůj jednací sál, ale jako symbol jednoty používá i stejnou hymnu a vlajku. Obě mají také mnoho společných cílů, například mír a rovnost napříč Evropou i mimo ní. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

Vítejte u další epizody podcastu Historie a fakta, ve kterém podrobně rozebíráme klíčové momenty evropských dějin a také to, co pro Evropu znamenaly. Dnes se zaměříme na Maastrichtskou smlouvu, jeden ze stěžejních milníků evropské integrace. Povíme si také, jak ji později doplnili Amsterdamská a Nizská smlouva. Nezapomeneme ani na historický kontext a události v době, kdy tyto smlouvy vstoupily v platnost. Také si ukážeme, čeho se díky těmto smlouvám Evropské unii podařilo dosáhnout.

Abychom mohli plně porozumět významu Maastrichtské smlouvy, musíme si nejprve připomenout historický kontext. Počátky Evropské unie sahají do období krátce po zničující druhé světové válce. Vlády evropských států chtěly stůj co stůj zabránit dalším ozbrojeným konfliktům a napadlo je, že k dlouhodobému míru by mohla vést ekonomická spolupráce. V této víře založili v roce 1951 Evropské společenství uhlí a oceli. Na něj v roce 1957 navázala další dvě uskupení, konkrétně Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii. Obě tato uskupení jsou ukotvena v tzv. Římských smlouvách. Dalším významným krokem byl v roce 1986 jednotný evropský akt, který měl do roku 1992 v rámci Evropského hospodářského společenství vytvořit jednotný trh. Ten by znamenal volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Koncem 80. let však země Evropského hospodářského společenství začaly pociťovat, že bude zapotřebí ještě užší spolupráce, a to nejen na ekonomické, ale také politické úrovni. Maastrichtskou smlouvu, oficiálně smlouvu o Evropské unii, podepsalo 7. února 1992 ve stejnojmenném městě na jihovýchodě Nizozemska všech 12 zemí tehdejších evropských společenství. V platnost vstoupila 1. listopadu 1993 poté, co ji všechny země ratifikovaly. Smlouva představovala milník hned v několika ohledech. Především formálně založila Evropskou unii a z Evropského hospodářského společenství vytvořila soudržnější a ucelenější uskupení. Další podstatnou novinkou bylo zavedení občanství Evropské unie. Díky tomuto novému konceptu se mohou občané na území členských států svobodně pohybovat a pobývat. Také mají právo v jakékoliv členské zemi Evropské unie volit a kandidovat ve volbách do místních zastupitelstev či Evropského parlamentu. To pomáhá mezi lidmi posílit pocit evropské identity a jednoty. Jedním z nejdůležitějších bodů Maastrichtské smlouvy byl plán na vytvoření hospodářské a měnové unie. To ve výsledku znamenalo, že vznikla společná měna, kterou je euro. Jejím cílem bylo upevnit ekonomickou stabilitu a usnadnit obchod a cestování mezi členskými státy Unie. Maastrichtská smlouva založila Evropskou unii postavenou na třech pilířích. První pilíř pokrývá oblasti působnosti bývalých evropských společenství a týká se hospodářské, sociální a environmentální politiky. Druhý pilíř se stává ze společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která má zajistit jednotné vystupování na mezinárodní scéně a bezpečnostní strategii. Třetí pilíř zahrnuje spravedlnost a vnitřní věci a zaměřuje se na spolupráci v oblasti vymáhání práva, soudních záležitostí a imigrační politiky. Smlouva také výrazně posílila úlohu Evropského parlamentu, neboť zavedla postup spolurozhodování, který rozšířil jeho legislativní pravomoci. V mnoha oblastech tak od té doby parlament rozhoduje společně s radou. Kromě toho získal parlament větší kontrolu nad Evropskou komisí, neboť schvaluje či zamítá navrhované kandidáty na předsedu či předsedkyni komise a také její celkové složení. V neposlední řadě parlamentu připadly silnější pravomoci, co se týče rozpočtu. Tyto změny v kompetencích parlamentu pomohly k tomu, aby byl rozhodovací proces celé Evropské unie transparentnější a lépe odrážel vůli občanů.

Maastrichtskou smlouvu později doplnili Amsterdamská a Nizská smlouva. Amsterdamská smlouva byla podepsána 2. října 1997 a v platnost vstoupila 1. května 1999. Jejím cílem bylo zefektivnit orgány Evropské unie a připravit je na budoucí rozšíření. Také zavedla koncept takzvané posílené spolupráce. Díky ní může skupina členských států v určitých oblastech společně postupovat i v případě, že se ostatní státy aktuálně nechtějí přidat. Tato flexibilita byla naprosto zásadní vzhledem k tomu, jak se Unie rozšiřovala a jednotlivé státy měly různé potřeby a zájmy. Amsterdamská smlouva do práva Unie začlenila sociální aspekty, čím zdůraznila význam sociálních práv, zaměstnanosti a nediskriminace. Rovněž si kladla za cíl vytvořit svobodný, bezpečný a spravedlivý prostor, který by vedl k užší spolupráci mezi členskými zeměmi v oblastech, jako je například udělování azylu, imigrace či soudní záležitosti. Smlouva dále posílila společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, neboť ustavila pozici hlavního diplomata Evropské unie. Ten je známý jako vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropská unie díky němu může na mezinárodní scéně jednotně vystupovat. Amsterdamská smlouva navíc evropské instituce reformovala tak, aby byly efektivnější a posílila úlohu Evropského parlamentu tím, že určila více oblastí, ve kterých spolu rozhoduje. Nizská smlouva byla podepsána 26. února 2001 a v platnost vstoupila o 2 roky později. Vznikla primárně proto, aby Evropskou unii připravila na zatím největší rozšíření v historii, kdy v roce 2004 přistoupilo 10 nových států. Smlouva upravila váhu hlasů v radě, pozměnila složení Evropské komise a rozšířila počet oblastí, v nichž se hlasuje kvalifikovanou většinou. Tyto změny bylo nutné zavést proto, aby rozhodovací procesy Unie zůstaly efektivní i poté, co se zvýší počet členských států.

0: Maastrichtská smlouva a následně smlouva Amsterdamská a Nizská, které ji doplnily, představují významné milníky evropské integrace. Maastrichtská smlouva zavedla důležité politické, ekonomické a sociální změny, čímž položila základ Evropské unie tak, jak ji známe dnes. Amsterdamská a Nizská smlouva na tomto základu dále stavěly a zefektivnili celkové fungování evropských institucí a připravili Unii na rozšiřování. Tyto smlouvy ukazují, že Evropská unie se dynamicky vyvíjí a že je schopna se přizpůsobit a reformovat, aby mohla reagovat na nové překážky a příležitosti. Spolu s tím, jak se Unie neustále rozrůstá a proměňuje, zůstávají tyto zakládající smlouvy základními kameny, které určují její strukturu a fungování. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Trčita na Soravoce. Sei zero ventre.
2: È mezzanotte. Più o meno.

0: Rusty puts your music, yeah.
1: Diego. Hey.